0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Mami, mami, mimino stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. I took the long road across the ocean.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Night.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Jump!

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: A tam to jsem vyrastal. Doba je náhlá, vů, u nás na východě se tomu právě chára, a vyzlečím tě z drahých

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Kamkoliv kam jdu, moje oči vidí jenom tmu. Jsem tu

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Raz, dva, tři, zkouška hlasového spojení. Dobré ráno, přejeme. Monika a Honza je na svých místech, byť by někteří řekli, oni to nemůžou zvládnout. Oni se nemůžou bavit na Beats for Love a pak jít ráno vysílat.
1: Co víc, my tady ještě máme party, takovou tu after party Beats for Love tady ve Fabru, takže se vlastně hraje před našimi okny ve dvoře, tam se jako skáče paří, pod náma je obrovitánská stage, to jde poznat i podle toho, jak tady skáčeme s mixážním pultem, takže my jsme vlastně jako plynule jenom přešli.
0: Jo, já bych vlastně jako chtěl říct, že mě z naší fresh osádky nikdo nevěřil, že dneska ráno dorazím. A Moni, chci se tě zeptat, psal ti někdo náhodou, že omluv Honzu, kdyby náhodou nedorazil?
1: Ne.
0: Není nikdo nic?
1: Ne, byl si domluvený.
0: No ne, slibovali, ne. Slibovali takový třeba Aleš Bruna, ten říkal, ty vůbec to neřeš, napíšu. Já říkám, jo, Aleš, OK, napiš, tak nic, jo?
1: Tak ne, tak prosím tě,
0: on
1: ani
0: to
1: Aleš,
0: asi nedokázal, on to nedokázal.
1: No, možná jste měli tady tohle pořešit dříve, než se začali bavit.
0: Co by, kdyby je to jedno, my jsme tady, i když jsme se včera bavili na Beats for Love a o tomto vysílání dneska taky bude. Teď ale pojďme na to, co vás určitě zajímá. Dobré ráno.
2: Počasí.
0: Pozor, frešáci, přinášíme výborné zprávy, co se počasí týče, protože dneska maximální teploty v Ostravě 26 až 28 stupňů Celsia. Od nějakého toho 12. 13. bude, od 12. 13. bude na obloze jasno. Údajně by neměl být ani mráček, takže dnešní den si 100% užijete. Pokud máte v plánu na Beats for Love zůstat i déle, tak v noci je teploty od 17 do 19 stupňů Celsia.
2: Fresh zprávy.
1: Zatím to ale vypadá, jak to vypadá. Ostrava a doznívající déšť, no a Ostravu déšť a nejenom Ostravu potrápil i včera. Extrémně silné přívalové deště se prohnaly včera odpoledne přes Beskydy. Během půl hodiny spadlo až 40 litrů na metr čtvereční. Silný vítr lámal stromy, do akce museli hasiči. Likvidovali popadané větve z cest, čerpali vodu. V Ostravě voda zatopila míší díru i podchod pod železnicí. Návštěvníky Beats for Love ale déšť neodradil, festival v prvních hodinách postihl přívalový déšť, který příchozí nezastavil, areál se rychle naplnil. Vrcholem dne, noci, řekněme, bylo vystoupení Calvina Harrise, který nevynechal hity jako Summer, I Need Your Love, a Honzík vám řekne, ten se zapojil, že? Říkujeme. Ostrava investuje do bezpečí ve městě. Zastupitelé schválili příspěvek na nákup speciálního policejního auta s váhou. A to bude kontrolovat přetížené kamiony, které ničí silnice a ohrožují lidi. Nová technika se na silnicích a v ulicích města objeví už během příštího roku. No a fotbalisté Baníku Ostrava výsledkově zvládli první přípravný zápas. Sice prohrávali s Kroměříží po penaltě, ale ve druhé půli skóre otočili na konečných 3-1.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Zhruba hodinku zpátky jste hlásili, že problém je na Rudné směrem na Ostravu. Před Hornbachem byl neprůjezdný celý jízdní pruh. Policie tu dopravu odklánila. Pravděpodobně se jednalo o nějakou větší dopravní nehodu. V tuto chvíli bychom poprosili o aktualizaci, jak to tedy na Rudné vypadá. Děkujeme za informace. Pozor si dávejte také na Místecké při výjezdu z dálnice D56 právě směrem od Frýdku Místku. Dále na Ostravu centrum na oblasti Dolních Vítkovic je uzavřen jeden jízdní pruh, nebo měl by být průjezdnost s menším zdržením kvůli festivalu Beats for Love. A opatrní, buďte taky v Dobré u Frýdku Místku, kde se osobní auto srazilo s autobusem. Je to nedaleko místní restaurace. Tak opatrně na cestách, prosím, další informace, kdyby náhodou přicházely, tak rozhodně můžou přicházet na naše telefonní či WhatsAppové číslo 77337136.
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Parto, Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman,

0: Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.
1: A

0: Včerejší noc. Počkej, kamerušky, papíry rozhodne, jo.
1: Raz, dva, tři, teď. Ty, jak čtyři, ty počítáš do kolika? Raz, dva, tři, teď, jo, pojď, tak pojď.
0: Raz, dva, tři, teď.
1: Tak
0: jo,
1: začni.
0: Tak stejně. Chtěla jsem jenom říct, že včerejší noc se zapíše do dějin jako noc, kdy Beats for Love přivezli do Ostravy Calvina Harrise. Dětskám tam nasázel všechny hity, které znáte, posloucháte Fresh, to všechno hrajeme, to co tam
1: znáte,
0: prostě,
1: no.
0: To znáte, jo, to horobně to znáte, takže dub zajásal. Kdo nebyl, koukne na videa, kterých je všude plno. Mrtě.
1: Hele, mrtě. Tak a teď nechaj mluvit někoho, kdo tam byl na něho, jo?
0: Tak pojď, řekni svůj zážitek.
1: Hele, Calvin Harris, teda jako ten měl objednané počasí jako blázen. Šlo vidět, že mu nevyšly peníze na ten konec, protože škoda 20 minut před koncem začalo pršet, ale nějak jsme to jako dokázali, zvládli jsme to, nicméně přesně jak říkáš, jo, tam zaznělo všechno, co tam zaznít mělo. Byla to letní smršť jeho největší hitů, včetně Ellie Goulding, Rihanny, prostě jedno velké wow. A vlastně on je správný point, který od tebe přišel, co se týče toho, že vlastně tu Ellie Goulding klidně mohl mít sebou.
0: No jasně, i Rihannu mohl dovést,
1: no,
0: jo.
1: To už by bylo úplně asi náročnější, jo. Ale
0: to
1: jako...
0: byl úplně jiný budget, kápu, ale za mě by to bylo neuvěřitelně efektní, protože
1: nicméně,
0: jestli mi
1: ano.
0: něco chýbí, jako u toho, na tom, na těch bících, tak jsou to ty prostě ty vokály,
1: zpěváci,
0: ty zpěváci.
1: Já hele, rozumím ti, úplně s tebou souhlasím. Nicméně, důležité je říct, že asi to, co jsme čekali, tak to se splnilo. Calvin Harris vystoupil v Ostravě, bylo to fenomenální, byl areál, řekl bych, přeplněn. Na středeční večer to bylo jedno velké wow, takže super!
0: A ti, co přijeli jenom na Calvina Harrise a že jich bylo hodně, tak ti už jsou na hlavním nádraží.
1: Byla si to zkontrolovat.
0: Byla jsem na hlaváku ještě ráno a tam to ve velkém odjíždí, no a ten zbytek mám pocit, že paří pod náma ve fabriku.
1: Jasně, ještě pozor, v konce nejen fabrik, ale afterparty do 10 běží
0: i
1: v Brighouse, takže ti lidi se rozhodně rozprchli. Nicméně, Moni, já jsem ti slíbil, že ti pustím to, čím Calvin Harris začal.
0: Poznám, my jsme na to zvědaví.
1: A je to velký hit z roku, teď už ani asi neřeknu, jaký to je jedno,
0: to
1: ale je to Sweet Nothing. Tímhle to celé začalo. Tady to máte. Dobré ráno, Fresh Radio.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Tak si to představ. Tímhle to začalo, tímhle to odstartoval. Teď na ty bedny, ta stage, ta je neskutečná, to je jako ti, co na Beats for Love včera byli, tak pochopí, o čem mluvím. Ta stage je fenomenální.
1: Je nádherná, vůbec celý ten areál je krásně vystavěný, tam prostě jako to je hra světel, jo, show. Teď ještě, když do toho přidáte celý ten doprovodný program, odpoledne to roztančila parta tanečníků, jo, jestli jdeš, nedeš, prostě to jelo.
0: Prostě to jelo.
1: A dokresluje celou tu atmosféru, to, co máme my, co tam jsme na sobě, že?
0: Je to tak, ale k tomu se, hele, počkej,
1: to
0: k tomu se dostaneme.
1: To, jako, to je fakt napovídání.
0: Já jsem chtěl jenom vlastně vypíchnout jednu věc, a to je ta, že tedy včerejší program, ten je minulostí, ale rozhodně je třeba řešit to, co se bude dít dneska, jo, protože pozor, dnes je program taky nabitý. Italo Brothers od 17 hodin.
1: Super.
0: Že se můžete také na Emily Makis od 18.30. A nebo Andromedy, kdy vstoupí společně Espress Escation.
1: Ty typu ty neznáš.
0: tuším, kdyby to mohlo být. No ale pozor, začíná to od 9 hodin do 22 hodin 30 minut. Rehab vystoupí na Love Stage a těšit se dneska můžete na headlinera, který to uzavře o půlnoci. Ve 22.30 vystoupí americký DJ Marshmello.
1: Vidíte to, no a o těch hadrech za chvilku, protože i to stojí teda za zmínku.
0: Je to tak. Navíc, abychom nezapomněli třeba na oblíbené dramy tady z Ostravy, tak dneska třeba i Zardonek vystoupí o půlnoci. Jo? Velké jméno, opravdu velké jméno. Pokud by vás zajímala třeba Harmony House Stage, tak Camilla June dneska vystoupí, nebo klidně bych i mohl vypíchnout Alex Mills. No prostě ten program na čtvrteční večer, oh my god. Pokud se chystáte dneska na festival, dejte vědět, na co půjdete, co vás nejvíc láká a případně, jak jste se užili festival včera.
2: WhatsApp 77 337 1036.
0: My tady na Freshě budeme už za malý moment pokračovat dále.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Bon appétit!

0: No jo, posedme už, toto letí, toto letí.
1: Někteří ještě stále nespali, ano. Vám přejeme dobré ráno, pokud nás právě teď třeba posloucháte v taxíku při cestě na hotel nebo domů. Děkujeme, že zrovna nás, protože my pochopitelně minimálně tu první hodinku povedeme v rytmu včerejších Beats for Love.
0: Ale nebojte se, pak budeme mluvit i o něčem jiném, protože chápeme, že vy, co tam nejste, nejdete, tak jsou pro vás důležité i jiné věci.
1: No jasně,
0: jo?
1: Moni,
0: takže
1: svět se točí dál.
0: Naprosto chápeme, přesně.
1: Vezmi si třeba, že normálně dneska lidi stali do práce a pracují a vůbec třeba neví, že v Dolních Vítkovicích se Beats for Love koná.
0: Věř mi, že pokud projížděli Ostravou, tak vědí,
1: no,
0: hlavně
1: možná
0: na úrovni areálu, vědí, že se něco minimálně konalo a pak chodí po městě takové ty, řekněme, ty zombie. Zombie lidé, kdy na nich vidíš, že něco se asi
1: něco
0: dít
1: se
0: muselo.
1: Děje. A kde to asi bude?
0: Okolí Stodolní ulice, Nádražní a pak hlavního nádraží a Svinova určitě. Jako zásadní body. No nic, ty jsi chtěl po lidech, aby ti napsali, jak se včera měli.
1: Jo, hele, je to dobré, líbilo se to všem, asi žádné výhrady k ničemu tady není. Je tady dokonce pár jedinců, jako je třeba Tomáš, který dneska také vstával do práce, ale i přesto vydržel na vystoupení Paul van Dijka, jo, který vystupoval až tuším o půl druhé, končil ve tři, takže velký klobouk dolů před Tomášem, který zvládl vystoupení Paul van Dijka a dneska ráno vstanul a šel do práce.
0: To ani
1: nechápu.
0: Nespal podle mě, to jako no. Asi je nejlepší plynule přejít z jedného bodu do druhého bodu.
1: Tome, vysvětli nám, spal si nebo ne? Já jsem teda, Moni, jako taky přemýšlel, že pojedu z oblasti rovnou do rádia a budu spát ve studiu.
0: Víš co, já to tak někdy mám, že než bych se lehla a úplně se rozbila, že je možná jako lepší tu noc přečkat, plynule si udělat ráno, co potřebuješ a ty ten možný prostor máš, že jo, se dospat dopoledne.
1: To je pravda, no.
0: Možná si mohl ještě i pol.
1: Možná jsem zaváhal.
0: Možná jsem zaváhal, přesně, příště.
1: Tak třeba dneska.
0: No, třeba dneska.
1: Uvidíme.
0: Nebo zítra.
1: Uvidíme, nicméně predikce počasí jsou ideální. Včera se vypršelo, tedy dnes byla Českým hydrometeorologickým ústavem změněná ta výstraha. Pršet by dneska nemělo. Zhruba od nějakých obědových hodin by se dokonce nad Ostravou mělo objevit sluníčko. A to sluníčko by mělo svítit po celý den. Tak si to užijte.
0: No a než přijdou ty juboxy, které koncem hodiny máme, tak já bych ráda se tě zeptala na tvůj dojem z toho, jak přišly oblečené holky na festival Beats for Love. Protože kdo jiný to může porovnat než muž.
1: Ptáš se toho nejpovolanějšího, který by to mohl porovnávat.
0: No tak snad si koukal kolem sebe, ne?
1: Pochopitelně.
0: A věř mi, že toho nešlo přehlídnout.
1: Koukal jsem, ale fakt hele, Moni, velké překvapení, holky se možná umoudřily, protože viděl jsem míň takových těch holek, co mají potřebu všechno ukázat, jo?
0: No, nech to na potom.
1: Jo, okay.
0: Já jsem jako myslela, že se rozpovídáme více, protože já pro tebe pár jako typu mám.
1: Výborně, tak jo, tak tím pádem my za chvilku budeme pokračovat dále. DJ Antoine nebo Bakrmat právě teď na Freshi. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: fleky byly k vidění a jsou k vidění na Beats for Love, jo? Chlapi se fakt ohákli. Je tam rockstar, nevím, jestli se potkal,
1: jo,
0: tak,
1: viděl jsem,
0: jo,
1: ano.
0: Tak ten je jako oháknutý právě do takového barevného obleku.
1: Mm-hmm.
0: Pak jsou tam lidi, co chodí v takových pyžamových overalech, představující zvířátka.
1: Ano, vím.
0: Pak jsem viděla člověka, který přišel normálně v pyžamu. A pak je tam spousta lidí, kteří mají na sobě nějakým způsobem kůži.
1: Kůži?
0: Jo, kůži.
1: Jako svojí vlastní?
0: Kožený topík, myslím kožené gaťata.
1: Takhle.
0: A tak, jo.
1: No, to je pěkné, protože ty kožené gaťata, jak říkáš, přitiskají se na tělo. Vypadá to jako dobře. Já
0: no,
1: jsem si toho všiml.
0: Nasadíš to jednoduše, ale svléknout to.
1: To bude asi challenge.
0: To bude na někoho, aby vám pomohl. Jo. Každopádně jsem se tě chtěla zeptat, jestli si všiml dám konkrétně těchto třech.
1: Uh-huh.
0: Jedna měla provázkové tanga a na to měla jenom síťované kalhoty.
1: Ne. No,
0: jo,
1: tak to jsem si nevšiml.
0: A podprsenku.
1: No,
0: jo.
1: Tak ne. Tak,
0: pak
1: okay.
0: Byla slečna, která
1: a to se ti, počkej,
0: byla...
1: to se ti líbilo?
0: Tohle zrovna ne.
1: Ne, to už je jako moc, podle mě.
0: No, měla toho na sobě víc než druhá slečna, o které budu mluvit. Ta měla, prosím tě, jenom asi spodek od plavek anebo kalhotky s krásnými kamínky, dejme tomu.
1: Ano.
0: Na tom měla něco, co vypadalo jako sukně, ale když chodila, tak se jí to vlastně zarazilo mezi nohy s prominutím a měla to jako, měl Tarzan kdysi, ale ty svoje slipové, jestli si pamatuješ, jo, ty trenky, jo, tak,
1: ne,
0: tak
1: ne.
0: Vlastně, no tak ta, a na sobě měla jenom podprsenku.
1: Okay.
0: Asi pravděpodobně krásná umělá prsa a všude kolem třpitky.
1: No, tak to se mi nelíbí. Tohle.
0: A pak jsme potkali, já a asi tisícovka lidí v podchodu slečnu, která měla černé legíny.
1: Mm-hmm.
0: A ty legínky byly upnuté a končily nad, vlastně v polovině zadečku. A
1: aha.
0: Pod bochánkama měla ještě efektní proužek černý, takže to vlastně jenom zvýraznilo ten její nádherný
1: ten bochánek,
0: zadek. Jo?
1: Říkáš.
0: A ona fakt měla výstavní figuru.
1: Jo.
0: Kdyby jsi to viděl, ti chlapi, oni šli kolem mě, tak jsem mohla spozorovat. Sundávali si sluneční brýle, aby jim to nekalilo obzor. Někteří se to dokonce nebáli ani fotit.
1: Ne.
0: A pak tam byl jeden pár, kterého ta holka upozornila, jestli teda ví stále o tom, že ona s ním tady je v tom podchodu.
1: Ty počkej, a nebylo to, ti chlapi, nebylo to kvůli tobě?
0: Určitě, Honzi, ne.
1: Proč
0: ne,
1: by nemohlo? Ne, a proč jo, by nemohlo
0: ne,
1: být?
0: Jako, že by se tak... Ne, věř mi, že...
1: Že by sundávali sluneční brýle kvůli tobě.
0: No, tak
1: co
0: možná,
1: jsi měla na sobě
0: jako, ty? To třeba možná byl... Já jsem měla merch od Michaele, prosím tě. My jsme se domluvili, mám od Míšky úplně krásné, takové jako černé šatičky s těmi, řekněme, růžovými diamanty.
1: Uh-huh.
0: A měla jsem růžovou kšoutku se stejným motivem. A ještě jsem měla brýle, takové jako modré srdíčkové brýle, kterými loni na Bícech věnoval Lumi. Mír,
1: ano.
0: Které mi věnoval, jo, a já si říkám, že s tom udělám parádu ještě i letos.
1: To je krása.
0: Takže, jako, tak,
1: tak vidíš,
0: jako
1: tak
0: normálně,
1: klidně,
0: tak
1: hele, klidně, mohli klidně mohli koukat na tebe, kluci, klidně
0: to
1: jo.
0: Sice mohli, ale nekoukat.
1: Jo.
2: Oslavit výročí svatby stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: STK bez čekání. Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Připadá vám, že máte malý byt.
4: Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Bon appétit.

0: Ben Schultz, taky Dennis Lloyd, posloucháte na ní Bon Appetit a Fresh Radio.
1: Nebo Monika Rudová, Honza Pernický, ano. Jasně, no ale hlavně vy od těchto, teď je, jako od těch našich posluchačí, víš, Honze, takže ano. Pojďme jim dát prostor, aby taky něco řekli, že? Doteď jsme kecali jenom my dva.
0: Jsme schrnovali včerejší den, to je pořád.
1: Ale u kecení jsme dneska teda markantně.
0: Jako to jo,
1: to, jako
0: to,
1: jo.
0: To souhlasím. Ale
1: možná z nedostatku spánku.
0: Tak, hele, tak pojďte vy, je to v pohodě, pojďte vy.
2: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 136.
0: WhatsApp, volejte, SMSkujte cokoliv. Jukeboxy jsou tady a zahrajeme, co budete chtít. Je to easy. 77 337 136.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Lady Gaga Runaway. 3 minutky do 7 hodiny. Jsou tady Juboxy.
1: Jubox, Fresh Radio.
2: Marku, dobré ranko, nestávalo se ti lehce, ale ty dobře víš, že musíš, takže my ti přejeme na tu pohodu dneska, abys to taky vydržel v práci, zabalil to co nejdřív a mohl zase jít festivalovat, tak ti přejeme, abys to prostě jako ustál, tak jako mnozí ostatní.
0: Je to tak. Anička třeba, která píše, že bydlí na jízdárně, na festival nejde ani jeden den, ale přijde jí, že kdyby vylezla na balkon, tak má tak první má řadu. Aničko, tak i pro tebe budeme hrát, vybrali jsme od Miraje Dokola, letní hitovka, která se podle mě hodí, nakopne vaše ráno a možná tě trošku i připraví na ten večerní šrumec, který opět přijde.
2: Tak si sedni na balkon, dej si vínko a věř mi, že budeš mít mnohem větší pohodu třeba než ostatní.
0: Miraj, právě teď tohle jsou Juboxy Fresh Rády a přejeme dobré ráno.
1: Jukebox Fresh Radio.

0: Miraj, dokola také DJ Trips z Polska a Fresh Radio.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí. Počasí.
0: 7 hodin, 1 minutka, dobré ráno přejeme. Dneska v Ostravě denní teploty v maximech 26 až 28 stupňů Celsia. Zhruba od nějaké 11. hodiny by se mělo na obloze rozjasňovat a sluníčko by mělo tedy svítit až do večera. Tedy jasno, místy polojasno, teploty v noci od 16 do 17 stupňů Celsia.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami včera odpoledne zasáhly Ostravu. Podjezdy se proměnily v pasti pro řidiče. Celá neprůjezdnou se stala Mariánskohorská ulice, kde se v podjezdu známém jako Myší díra vytvořila laguna. V Ostravě byla navíc zatopena železniční stanice Stodolní. Na Místickém v Ostravě je rychlost snížená na 50 km za hodinu. Důvodem je probíhající festival v Dolních Vítkovicích. V místě konání i v jeho blízkém okolí se pohybují policejní hlídky, zejména z řad uniformované policie. Policisté jsou a taky vybaveni dlouhými zbraněmi. Pohotová reakce zachránila život starší ženě z Ostravy. Seniorka totiž neotvírala a nereagovala na domluvenou výměnu dveří. Řemeslník proto přivolal policii, která se dostala do bytu násilím. Ženu našli zřejmě po porodělané mrtvici. Fotbalisté Baníku Ostrava výsledkově zvládli první přípravný zápas. Sice prohrávali s Kroměříží po penaltě, ale ve druhé půli skoro otočili na konečných 3-1.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Opatrně na Místecké ulici, kde při sjezdu z dálnice D56 od Frýdku Místku, potom dále na Ostravu kolem Dolních Vítkovic je snížená rychlost, jak bylo avizováno, a dokonce tam stojí policisté. Je dost pravděpodobné, že provoz je zúžen do jednoho jízdního pruhu, tedy i tam můžete nabrat zpoždění. Stejně tak, jako naberete lehké zpoždění na Nové Vsi vodárně v Ostravě, se stojí z Poruby na centrum, ale i z centra na Porubu. A pozor si dávejte v dobré u Frýdku Místku, pokud tedy budete projíždět nedaleko restaurace místní. Tam se srazilo osobní auto s autobusem, policisté vyšetřovali nehodu zhruba před hodinkou a je dost pravděpodobné, že ještě stále by vás tam mohli překvapit. Tak pro jistotu nohu z plynu.
1: Doprava?
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kvíz na opak!
9: naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
10: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
9: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Fresh Radio, dobré ranko, v neděli si rozpíme a taky v pondělí, protože budou svátky.
1: Neděle vyšla jako na...
0: No, vyšla prd, jako vlastně. Hold, to se mění, no, takže neděle Cyril Metoděj a v pondělí
1: upálení mistra Jana Husa. 1415, kostnice.
0: Za jedna, pernicky za jedna. A jo.
1: Děkuji.
0: Fakt jo.
1: No jistě.
0: A ty jsi šikovnej.
1: Tak co, tak hele, no, spíš nakoupit já jsem, si zajdu.
0: No právě, já jsem ti chtěla říct, že klidně si můžeš pospat, protože jak v neděli, tak i v pondělí by mělo být otevřeno. Respektive, je to, patří to mezi svátky, kdy obchody mohou mít otevřeno a nemají přímo striktně nařízeno, že by museli zavřít.
1: No tak já jsem, nebo já mám zkušenost s tím, že většinou vždycky otevřený ty obchody jsou. Na druhou stranu, i když jsou svátky, kdy obchody velké otevřené být nemůžou.
0: No.
1: Tak vždycky se najde nějaký mistr vietnamec, který to prostě jako neřeší. Jo?
0: Jo, a tam ty nakupuješ.
1: A tam já nakupuju. Takže mám jakoby zadní vrátka, mám nějakou přesně jistotu v nejisté době, kdy vím, že si můžu zajít nakoupit. Ale u mě je zase realita taková, že já třeba poslední dobou jako moc ani nenakupuju. Já prostě tak nějak jako přežívám z toho, co doma mám. Hele, teď třeba jsem objevil těstoviny, jo, no mé jako ty pene těstoviny, a udělal jsem si je s rajčatovou omáčkou, kterou jsem náhodou našel vedle myčky.
0: Náhodou našel vedle myčky.
1: No, jako já mám myčku a v té poličce dole mám jako omáčky zavařené,
0: to,
1: víš?
0: Já jsem pochopila.
1: No,
0: jo.
1: A tak jsem si udělal rajčatovou omáčku, trošku jsem si to jako připepřil, přikořenil.
0: A byl jsem spokojený.
1: Těstoviny, jediné, co mi teda k tomu chybilo, je ten sýr, dobře, ale byl jsem spokojený, ten účel to splnilo, víš, takže vždycky se dá něco vykuchtit z toho, jak se říká, co dům dá.
0: No jasně, jo, jo. A ty prosím tě, měl jsi to z jaké doby tu konzervu, nebo že jsi, nevšim, víš, dříve, jestli
1: ne, ale,
0: tam jako takhle nespí je více takových pokladů.
1: No, spí a je pravda, že ta rajčatová zrovna už končila pomalu.
0: To stihlo,
1: měla tam, aha, měla tam třetí měsíc 27, což znamená, je to zavařenina, že jí musím mít jako fakt dlouho. Jako fakt dlouho.
0: No to ano.
1: Ale nic jí nebylo, byla výborná, byla prostě rajčatová. Ty rajčata byly takové jako sladké, no ne, výborné
0: chutnali
1: to bylo.
0: Jako švestky.
1: Chutnali jako švestky. Bylo to takové méně tekutější, ale bylo to perfektní. Hele, a když je bída, tak si dejte špagety s kečupem.
0: Jo, přežijem, prostě, přežijem. Tengo la mente

0: Jezdíš výtahem nebo chodíš pěšky do svého bytečku?
1: No, tak
0: ty
1: hodej,
0: nemáš výtah.
1: Teda, to je otázka. Ty jsi ještě u mě nebyla, ale kdyby tam výtah byl, tak věřme, že jezdím výtahem. A když někde výtah je, tak stoprocentně jedu výtahem. Děkuji
0: já
1: za otázku.
0: Taky nemám výtah, taky chodím pěšky, ale spousta lidí třeba jako má výtah, protože bydlí v těch vyšších patrových domech.
1: Ano.
0: A nebo teď mluvíme k někomu, kdo přijel na bíce, tady ubytován v nějakém hotelu.
1: Tam většinou výtahy bývají, to je pravda.
0: Mm. A napadlo tě někdy, proč v tom výtahu jsou zrcadla?
1: My zkoušíš teď, že?
0: Ale takhle, já, to, co si myslíš.
1: No já si myslím, že zrcadla ve výtazích jsou proto, aby se člověk mohl upravit, protože předpokládá se, že vejde v nějakém jako rozpoložení a z toho výtahu má vyjít jakoby v uvozovkách nový člověk. To je můj názor.
0: Prostě podle tebe estetický dojem.
1: Estetika,
0: jo?
1: Ano.
0: Estetika. Tak ne, je to proto, že většina nebo většina můžou se lidé cítit nekomfortně ve výtahu, stísněně, není jim tam dobře.
1: Aha.
0: Tak ty zrcadla mají prostor opticky zvětšit a vytvořit iluzi, že je místnost mnohem větší než ve skutečnosti a lidé, co mají nějak jako psychické trable v tom výtahu, že to nedávají, takže se jim mělo o dost ulevit, takže psychologicky.
1: Takže klaustrofobikum vlastně taková jako pomoc, pomůcka,
0: ale
1: jo?
0: Myslím, že všichni jako to používáme na úpravu, že? A pak si uvědomím, já si vždycky uvědomím, přijdu, že teď za jedno ucho, že vlásky za druhé ucho, teď ještě si vytáhnu z koutku očí tu řasenku smuchlanou, teď se podívám na zuby a pak si uvědomím, že je tam kamera.
1: A že celý ten tvůj proces někdo zdokumentoval.
0: A že jsem vytvořila krásnou digitální stopu pro někoho.
1: Hele, ale dává to smysl vlastně. Teď mi to tak jako dochází, že pravda je, že zrcadlo jakoby prostor zvětšuje. Takže pravda pro asi klaustrofobiky nebo lidi, co se bojí výtahu obecně, to je vlastně asi jako fajn.
0: Úplně to chápu. Jako dítě jsem se zasekla ve výtahu a bylo to dlouho trvalo, než jsem se vůbec odvážila zase.
1: Dodnes to máš v hlavě, co?
0: Nemám.
1: Nemáš?
0: Ale radši chodím po schodech, vidíš to. Jela si
1: někdy, někdy paternosterem?
0: Jela, protože oni ho mývali na radnici.
1: A pořád je, pozor, pořád je, takže a je funkční, no.
0: No, takže jela. A to mi vyhovuje, nechceš prostě, jak si vystoupíš.
1: Tam ale tam zrcadlo třeba není. To mi moc jako příjemné není, ten paternoster, no. Já jsem měl vždycky strach, že nestihnu vystoupit.
0: Víš,
1: primátorovi do kanceláře stresy. Raději po schodech.
0: To jsou samé stresy, takže po schodech, no.
1: Po schodech,
0: po schodech
1: a poznávám po schodě.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
3: 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: je teď na Freši.
1: Čau, tyjo, to jako to léto, to je jako krásné, ale ty bouřky letní, ty blesky, to nechceš prostě,
0: mám
1: to nechceš.
0: Pustit něco víc, jako mám pustit něco víc letního, ale aspoň ať jako máme...
1: Francouzského pust, protože ty jsi určitě taky viděl to video, kdy blesk zasáhl Eiffelovku.
0: Navíc jsem slyšel, že ta bouřka, která se prohnala Paříží, má přijít k nám do Čech. Ona jakoby částečně přišla.
1: No jasně, byla tady.
0: Částečně přišla a najednou odešla a už není zase.
1: Doufejme, že se nevrátí. Jo. Jinak v Paříži měli 40. Tam bylo několik dní, kdy fakt měli brutální vedra
0: jak
1: a vyluskilo to právě v tyto bouřky a ten blesk, který si to chtěl rozdat s Eiffelovkou.
0: Okay.
1: Nedal to, Eiffelovka stále stojí.
0: Ono to ti Francouzi prostě postavili dobře.
1: A já se směju, ale vtipné to není vůbec, protože jak když jsem byla malá a jezdila na tábory, tak ty bouřky mě děsily. Jo, já jsem se bála třeba toho, že by do mě někdy mohl fláknout blesk. A stalo se to, člověče, teď na dětském táboře. Řešilo se to a tam blesk udeřil do stromu, ale ten strom potom zasáhl sekundární vývoj ve stanu a zranil 5 dětí a jednoho dospěláka.
0: Jejda. A dopadlo to jako...
1: No, naštěstí nikdo už prý není nějak v ohrožení života, ale muž tam, myslím, ten nějaké problémy měl. Tam ho museli nějak ošetřovat. Jasně. Určitě na místě.
0: Helejte, plyne z toho vlastně jedno ponaučení, které bychom během léta měli všichni dodržovat, a to je být 100% opatrní. A když přijde bouřka, ven z vody, nejlépe schovat se do domů a objektů, které mají hromosvod, a přečkat. Teď to jsou bouřky, to jsou to jako ojedinělé vlastně jako případy, kdy prší, hřmí se a tak. Ono to k letu patří, ale asi to úplně jako není sranda, že jo?
1: A líbilo se mi včera apka Beats for Love, ta vám přímo napsala, jo. Blíží se bouřka, jsme na to připraveni, běžte se schovat, a teď přímo psali, tam do toho stanu
0: ano,
1: velkého, tam
0: vím,
1: do toho stanu.
0: Četl jsem to. Víš co, je fajn, že i takhle velký festival Beats for Love to má jako pošefovaný a ví o tom počasí své. My jsme mimochodem říkali, že počasí dneska se umoudřilo.
1: To je těžko říct, co je pro tebe umoudření, jo? Jestli tohle vyhovuje více než ty tropy třeba.
0: No hele, ty tropy dneska stejně přijdou, protože my budeme odpoledne atakovat téměř 30.
1: Já vím, ty jsi to říkal, já jsem to slyšela v těch zprávách, ale opravdu teď, když koukám z okna,
0: nevypadá
1: tak to vůbec nevypadá. Jestli se tohle stane...
0: Tak budu prostě členem hydrometeorologického ústavu. Já zavolám Dagmar Honcové, ona mě určitě vezme.
1: To si budete rozumět. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Generation Skank právě teď na Freshi. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré přejeme. Přesně tak, kvíz naopak má 3 finalisty. Já bych si s dovolením dovolila zrekapitulovat pány jako jména. Martin, David a Petr jsou postupující a teď jde o to, jestli k ním přidáme ještě dalšího. Nebo další.
0: Je pravda, že mohli bychom doplnit tu finálovou trojku do finálové čtverky. Aha. To by znamenalo tedy, že zítra ve finále bude plný počet finalistů.
1: To by bylo moc fajn, no a jinak si můžete pohutnávat, jo. Krutí steak, trhonek, kuřací masíčko na paprice s těstovinkama třeba. Mm. Honzův oblíbený smažáček, jo. Kuřecí řízeček, bramborová kašička.
0: Ano.
1: Jako od maminky. Jako
0: řeč
1: od maminky.
0: Je o palouku naproti hornické polikliniky, kde hrajeme o 2000 korun. Poukaz v hodnotě 2000 korun. Který už zítra někdo z vás dostane.
1: Otázka je kdo. No, poslední šance se probojovat, abyste patřili mezi ty, o které půjde pár minut a jdeme vypustit signál.
0: Držíme palce, za chvilku pokračujeme, nabídneme ještě třeba Madonu nebo nového Axwella. Dobré ráno.
2: Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: minut, 8 hodin a kvíz naopak je připraven. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, jak se jmenuješ, princezno?
1: Já jsem Katy z Brna.
2: Katy, ahoj, zdravím
0: tě. Katy z Brna. Ale mě zajímá, Katy z Brna, kde se právě teď nachází?
1: Já u sebe doma.
0: Takže v Brně?
1: Ano.
0: Aha, a my jsme si mysleli, že jste třeba součástí festivalu Beats for Love.
1: To bohužel ne, ani to letos kvůli práci nevyšlo.
0: Ale to nevadí.
2: Aspoň můžeš být další postupující do pátečního finále, aspoň něco.
0: No, a když to třeba zítra vyjde, tak záminka, proč se do Ostravy vydat, bude jako velká, jo?
1: Super.
0: Ok, Katy, hele, tak je to jednoduché, právě teď ti položíme 10 otázek, ty na ně musíš odpovědět špatně, když to stihneš v rámci jedné minuty, jsi v zítřejším finále, ok?
1: Super.
0: Připravená?
1: Jo.
0: Připravená. Oni připravená.
2: Obě jsme, pojď na nás.
0: Slíkejte se. Jdeme na to. Kvíz naopak. Katy, dobře poslouchej, vystoupil už Calvin Harris na festivalu Beats for Love.
1: Nikdy.
2: Žemlovka je sladké anebo slané jídlo, Katy?
1: Kyselé.
0: Jaký je právě teď probíhající měsíc?
1: Prosinec.
2: Kdo je to udavač?
1: Někdo, kdo vám zachrání zahradu.
2: Dobře.
0: K čemu slouží pláštěnka?
1: Aby si zmokl.
2: Co je méně, Katy? 5+1 anebo 6-1? Méně.
1: 6-1.
2: Je 5. A 5+1 je 6. A méně v tomhle případě by bylo 5+1, Katy.
1: Je to
2: ta matematická. Ta tady kosí napříč regionu.
0: Ale to nevadí. Ale víš co, hele Katy, ty jsi podle mě do kvízu naopak volala úplně poprvé, že jo?
1: Ano.
0: A už jenom za to máš velký obdiv, protože to chce prostě nervy, to chce kuráž. Na druhou stranu dokazuje to, že jsi člověk, který nelže, a to je taky super. Mm. Hele, tak víš co, mám nápad. Minimálně ti můžeme zahrát nějakou písničku, co říkáš?
2: Jasně, co bys chtěla?
1: Tak třeba šlo by od Johna Samita Shadow.
2: Já si myslím, že Johna Samita tady určitě máme, tak mrkneme, jestli máme přímo i Shadow.
0: No jasně.
1: Je
0: to tady, takže my to pouštíme. Velký respekt za to, že jsi zavolala, díky moc. Měj se hezky a užij si víkend, který se blíží.
2: Pozdravuj Brně.
1: Děkuji.
0: Ahoj Katy, měj se, čau.
1: Ahoj.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
3: Ostrava aktuálně ukazuje na teploměru už teď 18 stupňů Celsia. Ty denní maximální teploty vyšplhají v metropoli na 26 až 28 stupňů. Pokud tedy dneska se chystáte opět do areálu festivalu Beats for Love, tak doporučujeme vzít si sebou pokrývku hlavě, protože zhruba od 12. hodiny až do večera obloha bude jasná až polojasná. Teploty v noci okolo 18 stupňů a pokud dneska razíte nahoru, tak se připravte teploty do 25.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
4: Extrémně silné přívalové deště se prohnaly včera odpoledne přes Beskydy. Během půl hodiny spadlo až 40 litrů na metr čtvereční. Silný vítr lámal stromy, do akce museli hasiči. Likvidovali popadané větve z cesty, čerpali vodu. V Ostravě voda zatopila myší díru i podchod pod železniční. Návštěvníci Beats for Love, ale ty déšť neodradil. Festival v prvních hodinách postihl přívalový déšť, který příchozí nezastavil. Areál se naplnil rychle. Vrcholem dne noci bylo vystoupení Calvina Harrise, který nevynechal hity jako Summer a nebo I Need Your Love. Ostrava investuje do bezpečí ve městě. Zastupitelé schválili příspěvek na nákup speciálního policejního auta s váhou. To bude kontrolovat přetížené kamiony, které ničí silnice a ohrožují lidi. Nová technika se na silnicích a v ulicích města objeví už během příštího roku. Fotbalisté Baníku Ostrava výsledkově zvládli první přípravný zápas. Sice prohrávali s Kroměříží po penaltě, ale ve druhé půli skóre otočili na konečných 3-1.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
3: Dobré ráno. Přejeme po 8 hodině 1 minutě k tomu. Je čtvrtek 2. července, na cestách aktuálně klid v Ostravě, se můžete zdržet možná tak na Nová Ves Vodárna, velká křižovatka, kde se stojí na světlech, ale nic zásadního, zdržení zhruba jenom do 5 minut. Pozor si dávejte, v Ludgeřovicích u Ostravy Hlučína u obecního domu měří městská policie a dělá takzvané fotky na přání, tak aby vás to zbytečně nestálo moc peněz. Děkujeme za tuto informaci Erikovi. Další informace nabídneme nejdříve za hodinu. A teda nejpozději za hodinu. A pozor, je důležité říct, že i vy můžete přispět k tomu, abyste ostatním řidičům pomohli při lepší cestě třeba domů nebo na hotel, kamkoliv. Náš WhatsApp a telefonní číslo tady do studia 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava!
5: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický!

0: Solero.
1: A Honza Pernický.
0: A Monika Důvdo. A dobré ranko, je 8 hodin a 10 minut. Zdravíme všechny, kteří jsou při smyslech. A dneska pojďme ve velkém oslavit den, speciální den. Den, Honzi.
1: Počkej, já na to musím takhle.
0: Připrav nám atmosféru, jasně.
1: Dobré ráno. Dobré
0: takhle
1: ráno.
0: Takhle myslíš, že mluví mimozemšťani?
1: Ne?
0: Jsi viděl četníka a mimozemšťané, ne?
1: Kdyby jsi mohla představit, jak mluví mimozemšťani nebo UFO, tak jak si myslíš, že by mluvili? Ukáž.
0: Myslím si, že by mluvili a pohybovali se tak jako jeden borec, co jsem ho včera potkala na Vícech, omotaného alobalem. A vypadalo, že i ten jako hledá českou abecedu.
1: Hele, Moni, je to úplně jednoduché. Ke 2. červenci připadá den, respektive světový den UFO.
0: No, ti to říkám prostě. Někteří už jsou tady přiletěli na zahájení.
1: Je to pěkné, že se to jako takhle hezky sešlo. Mě ale zajímá, a píšu to tuto chvíli do AI, jak vlastně my, jakožto normální lidé, bychom měli slavit světový den UFO. Jo, poslouchej dobře. Tento den můžeš oslavit třeba takto. Vyraz večer mimo město a pozoruj noční oblohu. Třeba si všimneš něčeho neobvyklého.
0: Dobře.
1: Udělej si filmový maraton se sci-fi klasikami, například Arrival in
0: Řekni to, co znáš.
1: Nic z toho neznám. Nebo přečti si něco o známých případech, které jdou lehce vysvětlit. Nebo naopak nejdou, jo? Nebo pozor, uspořádej si tematický večer s přáteli, kostýmy mimozemšťanů, zelené občerstvení a kvíz o vesmíru. Tak to klidně můžete splnit, pokud večer půjdete na festival Beats for Love.
0: Dobře.
1: Je to pěkné, je to tematické. 2. červenec a tedy světový den UFO. Mně napadla hned jedna věc, jo? Všechno. Znáš to, že jo?
0: Ne.
1: Hej, Janda. To je jako vyloženě písnička, která by podle mě měla být hymnou světového dne UFO. 2005. On je totiž jako Dalibor Janda podle mě tak trošku svým způsobem taky UFO, jako. Co si budem, že jo? Nic, ale tak ať to bude jakkoliv, užijte si dnešní den. Čtvrtek je malý pátek, my vám hlavně přejeme to, ať vám prostě vyjde hlavně festival, tak jak si
0: co
1: přejete.
0: Co chcete, ať vám vyjde, jestli na něho nejdete, no tak ať se máte hezky doma, že? Třeba.
1: Je to tak, takže dobré ráno, pokračujeme dále.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: dobré ráno, 8 hodin 20 minut. Prosím vás, pokud se chystáte vlakem a potřebujete odjet ze stanice Ostrava Stodolní, tak připravte se na to, že to možná bude lehce komplikace. Nevím, jak to je teď, ale včera odpoledne, když jsem odjížděl, tak díky tomu velkému přívalovému deště, který Ostravou se prohnal, byla celá stanice zaplavena. Ne tedy kolejiště, ale minimálně podchod, který vede právě ze Stodolní ulice. Jo. Bylo to zaplaveno.
1: Podchod byl, taky tak myší díra byla v Ostravě přívoze zatopená.
0: Uvízlo auto, klasicky, jasně.
1: Ale to je takhle vždycky. Zaprší víc a to jsou první místa, kde se to prostě hromadí, ty podchody a podjezdy. Hmm.
0: Tak jenom na to myslete, že pokud třeba potřebujete se dostat vlakem ze Stodolní nebo na Stodolní, tak nechci kecat, ale nemám to ověřeno, může být stále komplikace.
1: Jasně, jo? Tam toho bylo dost, to jestli viděl fotografie nebo videa. Tak
0: jsem přímo viděl hasiče v práci. Mimochodem nebyl tam tvůj muž Ráďa?
1: I když, ne, včera neodčerpával. Neodčerpával. On je dítě, je štěstěný, vždycky, když se něco takového děje a on má makat, tak on není v práci.
0: Tak má volno.
1: Prostě si to umí vybrat.
0: Teda to je mistr, teda to se musí nechat. No tak hele, my pochopitelně v těchto dnech taky zdravíme policisty, hasiče, protože já teda včera obdivoval Moni i dopravní policisty, kteří stáli na té místecké a chránili lidi v průběhu vlastně odchodu z areálu, někdy kolem 1 hodiny raní, kdy fakt jako hodně pršelo. Jo. A ti policisté neměli deštník nebo pláštěnku, měli prostě ty svoje jako bundy, dost pravděpodobně nepromokavé, ale i tak je to velmi nepříjemné. A proto
1: jsou to chlapi,
0: si myslím,
1: zocelení. No já vím. Ženy vlastně mezi nimi.
0: No právě jsou.
1: Do toho s tím šli.
0: A proto si myslím, že by bylo fér, kdybychom jako i je pozdravili. Podle mě jim to udělá radost, že jo, a pro nás to je vlastně nic.
1: My vás zdravíme a děkujeme.
0: Tak. Jsi to řekla tak hezky, tak a to bylo jenom policistům nebo i hasičům?
1: I hasičům, ale těm poděkuju potom ještě doma.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčková filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Helenine oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sloň. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit.

0: Mrkněte na oblohu nad Ostravou podle Honzíka a toho, jak to vypadá na radarech, se to má protrhávat, takže odpoledne, byť to tak zatím nemusí vypadat, má být hezky.
1: No pozor, já jsem před malou chvilkou zaznamenal takový jeden paprsek, který unikl a už...
0: Jako sluníčka.
1: Už i teď jsem viděl, takže já si myslím, že dneska to bude fajn a jenom připomínám znova, že má být dokonce jasno, zhruba od nějakých 12 hodin, teploty v maximách dneska do 26 až 27 stupňů.
0: Komu by bylo teplo, komu by byl hit, bylo by dusno na něho a potřebovalo by se schladit, tak včera třeba, když jsem procházela areálem Vícu, tak jsem normálně potkávala po cestě i led.
1: Normálně jako led,
0: jo, třeba z drinku.
1: Aha, jako na zemi.
0: Na zemi, jo.
1: Tak klidně můžete nějaký sebrát a jako
0: no, právě jsem osvěžit
1: se.
0: Právě jsem chtěla říct, že většina z nás to dělá, že? Je ti teplo, no, tak do sebe kopneš nějaký vychlazený nápoj.
1: Jasně, no.
0: No a prý ne,
1: to
0: tak
1: není dobře,
0: děláme
1: vím,
0: to blbě všichni.
1: Já vím,
0: eventuálně,
1: já vím.
0: Nebo asi to tak vypadá.
1: Vlastně opak je pravdou.
0: Opak je pravdou.
1: To přesně naopak.
0: Jo, máme do sebe cpát teplé, něco fakt teplého a ideální volbou v takových tropických dnech, které máme za sebou a doufám, že v tomhle pekle, už se to nebude odvíjet ty další dny, ale ideální volbou je pít mátový čaj.
1: Mátový čaj, ano, a
0: teplý
1: já...
0: mátový čaj.
1: A já jsem zase znal, nebo pořád si myslím, že to jako funguje dát si prostě polívku na oběd. Jenom polívku, třeba vývar, jo, horký vývar.
0: Spotíš a uvidíte, se že sice,
1: vlastně...
0: ale...
1: Jo, ale vlastně jenom dočasně, protože ty pak aklimatizuješ to svoje tělo víceméně na to, co je venku. Je to, jako, je to dobrý tip, jako tohle dává smysl. Fakt.
0: My jsme slibovali, že vychytávky festivalové, takže jestli máte, takže... chci tam dneska dát polé.
1: Předtím, než pojedete na festival, tak buď si dejte doma, anebo si dejte v areálu, protože teda jako stánku s jídlem tam je strašně moc. A pozor, Moni, já jsem si včera dokonce večer s Jirkou Javorským dal chleba s tvarůžkovou pomazánkou.
0: A to si tvrdil, že pomazánky nejíš, jak jsem ti to nabízela.
1: Vidíš
0: to? Ale tu polívku jsem tam, přiznám se, neviděla zatím.
1: Ale
0: možná
1: bude.
0: Tam někde bude,
1: Stopro někde bude.
0: Ale to by bylo fajn. No.
1: Věřím tak tomu. Tak dobrou chuť.
0: Pokud právě snídáte.
1: Dobré ráno, jinak přejeme. My pokračujeme tady na Freshi dále. 3-4 minutky po 8:30.
2: Bon appetit. Monika Dudová a

0: 8.40 Fresh Radio.
1: Olivia Rodrigo, Monika Dudová.
0: Ráno.
1: A Honza Pernický, dobré ráno. Prosím vás, já teď jenom jako, kdyby náhodou někdo scháněl letní brigádu, mně se líbilo, pokud sledujete našeho dvorního mistra hudby Aleše Brunu na Instagramu, ne, na Facebooku, tak... Šokoval mě včera jeho příspěvek, ve kterém zní, jo. Poslouchej dobře, Moni. Scháním řemeslníky na hory. Ubytování, jídlo a pohyb na čerstvém vzduchu. Info do zpráv. Bude se jednat o natírání, sekání, ale i krovy třeba.
0: No co? Vidíme, kolik lidí se jim hlásí.
1: No právě, já jsem koukal, jaký velký zájem o to je. Aleš Bruna navíc včera normálně byl na festivalu Beats for Love, užíval si atmosféru a teda vůbec jako nevypadal, že by řešil nějaké krovy nebo že by měl problémy se sekáním. Jako.
0: On nemusí řešit, pať se mu tady hlásí lidi, jo. Loki se hlásí, pohodový, klidný flegmatik, co rád porobí. Kamaráde, to není sranda. Kolik platíš?
1: Právě, to je to, co Aleš nepíše, protože všimla jsi, že jako v kategorii honorář je napsáno, poslouchej, ubytování, jídlo a pohyb na čerstvém vzduchu. Aleši, kolik si vydělám? Nic, děkujeme.
0: Ale budeš šťastný.
1: Protože budeš mít ubytování, jídlo a pohyb na čerstvém vzduchu.
0: Takže se hlásíme?
1: No, ne, já určitě ne, ale vy se klidně můžete hlásit. Aleš Bruna na Facebooku tento inzerát zveřejnil.
0: Jo, a čím více mu porobíte vy, tím on bude mít více času na to nám tady dávat správnou muziku a vybírat ty nejlepší tracky.
1: No, to je vlastně ruka v ruce docela.
0: No,
1: jo.
0: Takže
1: u Aleše.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
3: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
2: Vyhrávej skvělé ceny!
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Podívej se v Opavě. Už svítí sluníčko, píše Daniel, a jako by Daniel tušil, že já, jakmile to tady skončím s Honzíkem, tak jdu na tramvaj, opravdu do té Opavy jedu, takže fajn.
1: Víš, já jsem ti to říkal, ono to brzo přijde i tady k nám do Ostravy, nebojte se, dneska bude pěkně, to zařídíme.
0: No většina lidí na bícech má stejně plavky, viděl jsi, jo, takže tak, vlastně jsou všichni připraveni, tak co by ne. Když bude pršet, taky dobře, plavky to snesou, když bude teplo, nebude jim hic.
1: Je to tak, ale užijte si dnešní den, bavte se, pokud jdete na Beats for Love, pokud ne, udělejte si plán svůj, ostatně věřím, že vy jste kreativní, protože jste frešáci, to
0: a
1: prostě
0: my
1: půjde.
0: Se zítra zeptáme, čím teda byl čtvrtek tak specifický, že se vám tolik vydařil.
1: Jo, budeme se těšit zítra opět do 6 hodin, na ní Bon Appetit, Monika Dudová, Honza Pernický se loučí.
0: Tak se mějte.
1: Co jsi dělá ještě, tak to řekni.
0: Honza Pernický, ale tak není třeba, hele.
1: Tak to zapakujte moje jméno klidně.
0: Ne, to je v pořádku, pozor, všichni víme, jak se jmenuje.
1: Hele, ale je to zvučné jméno do pusy, to jako je pravda.
0: Si jeho uchylky.
1: Řekni, jakou.
0: Tak pojď ještě jednou na závěr. My vám moc děkujeme, mějte se dneska krásně a tolik Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio. Bon Appetit.
1: Tak
0: tam
1: dobrou.
0: Je tam ještě třískne jingle, jako znám.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Chtěla si ho tam, máš ho tam mít. Moni, ahoj!
0: Pa, pa.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 136 FM. Třinec 106.5 FM.

0: No dívej, já jsem říkal, že to vyleze to sluníčko. Už se to tak jako snaží prolomit skrz ty mračna. Tak jak dnes bude, si řekneme právě teď. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: V Ostravě dnes tedy ta nejvyšší teplota může být až kolem 27 stupňů Celsia. Bude jasno, zhruba od nějaké 12. hodiny sluníčko bude svítit, pršet dneska nebude, nebo nemělo by minimálně. V noci, pokud se chystáte nabít svodlá, tak rozhodně možná sebou nějakou lehkou mikinu, protože teploty kolem půlnoci budou kolem 16, ale pokud se třeba náhodou chystáte i dneska nahory, tak tam teploty do 24 stupňů Celsia, co se bezky týče, a jasná obloha.
2: Fresh zprávy.
3: No a ve zprávách o tom, jak bylo včera, extrémně silné přívalové deště se prohnaly včera odpoledne přes Beskydy. Během půl hodiny spadlo až 40 litrů na metr čtvereční. Silný vítr lámal stromy, do akce museli hasiči, likvidovali popadané větve z cest, čerpali vodu v Ostravě. Voda zatopila myší díru i podchod pod železniční stanicí Stodolní. Návštěvníky Beats for Love ale déšť neodradil. Festival v prvních hodinách postihl přívalový déšť, areál se ale i tak rychle zaplnil. Vrcholem dne noci bylo vystoupení Calvina Harrise, který nevynechal hity jako Summer anebo I Need Your Love. Ostrava investuje do bezpečí ve městě. Zastupitelé schválili příspěvek na nákup speciálního policejního auta s váhou. To bude kontrolovat přetížené kamiony, které ničí silnice a ohrožují lidi. Nová technika se na silnicích a v ulicích města objeví už během příštího roku. Fotbalisté Baníku Ostrava výsledkově zvládli první přípravný zápas. Sice prohráli s Kroměříží po penaltě, nebo prohrávali, ale ve druhé půli skóre otočili na konečných 3-1.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: 9 hodin právě teď je na ostravských silnicích, zatím v pohodě, problémy jsou ale v sousedním Havířově, kde se v Petřvalské ulici bouralo, tady úplně přesně v sobě skončily dvě osobní auta. Na místě je policie, vyšetřuje dopravní nehodu, počítejte tedy s tím, že pokud jedete po Petřvalské směrem potom dále do centra, tak se možná na nějakou dobu zdržíte. Toť z dopravy vše, další informace můžete podávat na naše telefonní či WhatsAppové číslo během celého dne, a to je 77337136. Pěkný den.
2: Doprava.
1: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
13: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: Dnes ve studiu speciální host, hlavní šéf Štěrkovna Open Music.
2: Ano.
1: David Moravec. Koho byl největší problém zabukovat, když to takhle řeknu?
3: My jsme ze začátku velmi trpěli tím, že před náma na Hlučínském jezeře se konala jiná festivalová akce. Byly tam dva ročníky, ten druhý skončil průserem. Kapely se vracely z hranic, že se jim nezaplatilo. Pamatuju si, že tenkrát Brechta vystoupil, zaspíval jenom tři písničky, protože nedostali zaplaceno, tak jsme pak měli jako velké problémy.
2: Někoho domluvit.
3: Když jsme řekli, jako, že to je festival v Hlučíně, tak jako všichni řekli, ne, do Hlučína se nejezdí, tam se neplatí.
2: To je strašné potom tady toto vyvrátit.
1: To je blbé, no.
3: Trvalo to pár let, ale dneska jsme zase v situaci, že u nás už chce z té české a slovenské scény hrát každý. A je to jenom o tom čase, jako aby jsme se sladili, protože jsou některé třeba festivalové tour, které, když někdo jede, tak nemůže k nám, protože ano, jsme si moc blízko, nebo prostě jedou svoje vlastní tour, takže jako jsou to spíše jako ty jako vnitřní časové problémy. Ale třeba taková Lucie před x lety nám sama zavolala. Hmm. Její manažer byl u nás s jinou kapelou UDG a strašně se mu festival líbil, líbil se mu ten progres, tak jsme se domluvili a sami zavolali a nabídli jako Lucie jako velkého headlinera. Tenkrát to vyšlo tak krásně, že jsme se po dvou leté pauze vraceli zpátky na jezero z Landek Parku. Best of

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Manžel Whitney Houston, americký zpěvák Bobby Brown, zažil svůj první velký hit už v 9 letech, co by člen New Edition. A než naučil svou ženu pořádně lítat v drogách, na což ve finále ve vaně dojela, udělal i několik velkých hitů sám. Every Little Step, My Prerogative, Jumpin' Around, ale taky Two Can Play That Game. A my si dáme tu poslední jmenovanou.
0: Alešův Old School. Travel.

0: Fresh. Jirka Javorský posílá hlasovou zprávu.
1: Ajaj.
0: Mám strach to pustit, ale my jsme odvážní, že?
1: Ajaj, tak pojď.
2: Dneska slaví Jan. To je ale pán. Známý trhač blan. Práci nepoznám. Večer plný džbán. Ráno pevný stan. Ale Jan má plán. Být tramvaje kapitán. Ovšem pozor, na oslavu nikým nepoznám. Všechno nejlepší, můj milý Hanzelko.
0: Jiří, děkuji.
1: To se mu povedlo teda.
0: To je krásné, děkuji krásně.
1: To vysekl náramně. Sice nám úplně zkazil vstup.
0: Ne, a to bylo...
1: S pozvánkou na bíci, ale
0: to bylo pěkné.
1: Tohle je důležité. Pracovní bylo... vazby jsou důležité.
0: Hele, tohle bylo to nejoriginálnější přání, které jsem kdy v životě dostal.
1: To věřím.
0: Díky moc. Best of Fresh.

0: Mořkovského.
1: Francouzský DJ Laurent Wolf vydává nahrávku Walk the Line jako zvukovou výzvu jít si svou cestou. Mimochodem, nahrávka vzniká při dlouhé procházce Paříží a obsahuje velmi slavný sample nahrávky, která se jmenuje stejně Walk the Line od americké country hvězdy Johnnyho Cashe. Jak jde spojit elektropop a troška country?
0: Milénium Lumíra Mořkovského.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
4: Fresh Radio. Fresh Radio.
5: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. JJ. JJ. JJ.

0: yo llego y paro.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio!
1: Let's play football.

Dobré dopoledne, čtvrteční, já už jsem se teda milostivě dosypal a už jsem tady a hned za chvilku se podíváme na dopravu, jenom jsem si sotva sedl do židle.

0: Doprava. Doprava.
1: Tedy, mi tady hned skočilo z dotaz, jestli už jsem stihl lusknout. No, mám na to téma připraven, tak hned další vstup si dáme na téma prvního večera mého na Buffalo. Alias tady Beats for Love. Nicméně teďkom doprava jedna nehoda v regionu, v Bruntále, respektive na Bruntálsku v obci Třemešná. Nedaleko mostku přes říčku Mušlov. Jo, fakt, že jo, Mušlov, že by tam měli mušle. Kdysi dávno asi jo, když tam byla čistá příroda. No, tak tam dávejte pozor, je tam nehoda dvou osobních automobilů, jinak tady jakože v blízkém okolí Moravskoslezského kraje nic dalšího v systému nevidím.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

Tak, já si teda dovolím z mého pohledu hodit očko na první večer na festivalu Beats for Love. První, co mě pobavilo, tak měli jsme problém s jedním náramkem, který takzvaně nebyl nabitý. Takže můj mladý pomocník, který taky šel s náma, nebo je teď s náma, bude na letošní Beats for Love, tak si zažil takových 10-15 minut napětí, protože místo toho, aby ho pustili dovnitř, tak ho poslali na Customer Care a tam strávil času víc, než by člověk čekal, než teda konečně pochopili. My jsme se neptali na detaily, jenom jsme na něj koukali samozřejmě s arrogantními, nebo ne arrogantními, ale škodolibými pošklepky, že už jsme vevnitř, on tam ještě stojí. Tak nakonec se stříhal ten jeho náramek a dostal nový. Zřejmě asi náramek prostě vada, stane se samozřejmě v tom množství lidí. No a moc jsem si to včera neužil, možná i z části té bahňačky, která tam místy byla, ale to by mi až tak nevadilo, přece jenom jsem chlap, nejsem blondka na šteklech. Nicméně asi budu jeden z má, ale jsem zvědavý, možná nebudu sám, který teda z vystoupení té největší hvězdy je tak trošičku, no, zklamaný, jo. Já jsem odešel po 20 minutách ze show Calvina Harrise a v podstatě už kolega Aleš Bruná říkal předem, hej, on není moc showman, nečekejte zázraky, takže i tak člověk jakoby snížil to svoje očekávání. A výsledek je takový, že u Calvina Harrise se musíte oddělit dvě věci. Jedna věc je, jakou dělá muziku, jakou skládá muziku. Skvělá, bez debat. OK, super. Druhá věc je Calvin Harrise naživo. Přijde, vrazí flešku, jednou za 5 minut zařve Put your hands up! Pak zařve ještě něco na téma Ostrava! Ale totální nuda. Samozřejmě celý DAF zpíval ty songy, protože je znáte, o tom nejde. Ale tu atmosféru, která by měla být tou přidanou hodnotou, když jde na tu akci, ta za mě moc nefungovala. Když jsem to třeba srovnával s loňským rokem s Davidem Guettou nebo s Alokem, který dělal neskutečnou party, kde jsem se opravdu bavil, tak Calvin Harrise pro mě nuda. Jako odešel jsem po 20 minutách a to už jsem se tak 10 minut přemlouval. Říkal jsem si, hej, to je nuda, pojď. Ale pak ten druhý hlas říkal, nemůžeš, to je ta největší hvězda, vydrž. No, nešlo to. Dneska nevím, jestli půjdu. Minimálně půjdu asi, nebo takhle, pokud půjdu, tak jediné, co mě dneska na tom programu zajímá, tak tím, že náš kolega Aleš Bruna bude jeden z hostů na Melting Pointu, tak na něj se rád budu podívat 8 hodin, ale to je asi tak jakože naprosto vážně pro můj hudební záměr, jaká muzika mě baví, tak to je asi jediné, co mě tam dneska láká. Ale zítřek, pátek večer pro nás hausaře, ten bude našlepaný. Tam je jmén, že až člověk zatlačí slzu. Takže tak první hodnocení večera z mého pohledu.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Jedenáctka klepe, tak na cestách zase takový ten aktuální stav. Ještě pořád platí upozornění na nehodu na Bruntálsku v Třemešné a nová nehoda je v Ostravě. A to bude trošku jakože komplikovanější vysvětlení, ale celkem známé místo. Mariánskohorská. Kruháč, na kterém najíždíte na Bohumínskou dálnici. A teď samozřejmě to musím zvrátit z opačného směru. To znamená, když z Bohumína přijíždíte po dálnici, odbočujete na sjezd na centrum, tak na tom kruháči na sjezdu na Mariánskohorskou dvě osobní auta. Tam je to dost zdužené samo o sobě, takže teď si myslím, že tam je hodně řidičů, kteří nečekaně prudce brzdí.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
1: Jo, ještě jenom upozornění na sjezdu směrem na centrum na přívoz z kruháče dolů.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek

Jsou taková témata, která člověk prostě už tak nějak automaticky cenzuruje a v rádích se dost často nepouští, ale já si dneska dovolím být trošku drzý. A inspirovala mě k tomu zpráva, kterou jsem zaregistroval už po ránu a zní v Dánsku, nebo jinak, minister pro integraci v Dánsku prohlásil, v Dánsku to nepůjde vypadat jako v Islamabádu. Je to reakce na to, že v Dánsku už se Dánové začínají taky cítit jako menšina a v naprosté většině případů prostě nově příchozí z východu dělají bordel, na to jiné slovo není. A ať na to můžete mít sebelíbější pohled a jste více a více míru milovní a podobně, tak ty statistiky brutálně ukazují, já myslím, že nejhůř to jde vidět na Francii, která už v podstatě Francii není. Taky jsem viděl včera, předčerem snad video nějakého Francouze chudáka přímo z Marseille, z nějakého velkého sídliště, něco třeba jako v Ostravě je Dubina, kdy po ránu si tam prostě banda muslimů se samopaly začne střílet jenom tak po okolí do vzduchu. A to si říkáte, jako že tohle je Marseille, naprosto vážně. A mám takový nepříjemný pocit, že ta Evropa

0: tam tolik pecek dostává letos nové verze, ať už teď slavný Rambar, anebo chvilku předtím Mousy a slavná topecká Harney. No, a teď mám na mužce jinou pecku, a to pecku herní. Minulý týden vlastně byly spuštěny před prodejem na jednu z nejočekávanějších her letošních, no nejenom letošního roku, ale už další dobu se na ní čeká. A to GTA číslo 6. Předprodeje začaly, hra v podstatě bude možná za několik měsíců. Teď bych dodal svým oblíbeným tématem, jestli vůbec. Nicméně analytici už odhadovali, jak si teda s předprodejem GTAčko, respektive Rockstar Games, jakožto vydavatel téhleté hry, jak si pomohli. A podle těch odborníků to vypadá tak, že během první hodiny tržby, respektive tržby během první hodiny, kdy byla spuštěna předprodej, dosáhli, a teď se radši sedněte, 21 miliard korun. To je šílené číslo. Je vidět, že ekonomicky je na tom celý svět, z větší části tedy celý svět civilizovaný, velmi dobře, protože za hodinu utratit 21 miliard korun, to bych chtěl někdy zkusit.
1: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Freshmánie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastu všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Minimálně náš region Moravskoslezský včera odpoledne a k večeru trošku trápili takové přívalové přehánky doslova do písmene. A teď koukám na fotky a videa z Beskydská dolinky, kde napadaly kroupy, ale teda jakože solidní množství, o velikosti klidně bych řekl tak pingpongáč. A co je zvláštní, tak nestihli roztát, i když to je, ty teploty kolem 25-28 stupňů jsou a byly i včera, tak se drželi až do pozdních ranních hodin. Někde dokonce museli ručně jakoby odnášet z nějakých míst a rozpouštět, já nevím, nebo někde nechat jinde, kde to nevadilo. No tak jako asi musíme zvyknout na to, že v červenci trošku nasněží. Téměř. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Mám ještě jednu takovou turistickou. Řecko, to je taky celkem častým místem turistů. A Řecko má mnoho ostrovů, několik tisíc, to je úplně neskutečné číslo. Jednou z nejfotografovanějších pláží, vůbec nejenom Řecka, ale z celého světa, je takzvaná Pašerácká zátoka. A dokonce je to na Zakynthosu. A mám pocit, že jsme tam i byli se podívat, ale nebyli jsme úplně dole, protože to je jakoby v útesu taková zatáčka, taková zátoka prostě. A je známá tím, jednak, že tam je bílý písek a druhá, je tam taková ryzivějící vrak lodi vlastně. Ta loď tam ztroskotala někdy v 80. letech, ale to doby tam důstojně prostě koroduje. A ta pláž Navaggio, i když řecky se to asi řekne úplně jinak, jinak tedy klasicky Pašerácká zátoka, je od dnešního dne uzavřená, protože hrozí sesuvy půdy, skály a podobně. Takže minimálně do října, tudíž pokud jste měli třeba v plánu na Zakynthosu se tam podívat, tak se nepodíváte. Já jsem byl aspoň nahoře a možná nahoru vás pustí, když si myslím, že i tam to bude zastavené právě proto, aby to tam netáhalo lidi. Fresh Radio.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

A ještě jednou se vrátím k včera začnutému, krásné spisovné slovo, festivalu Beats for Love tady v Ostravě, o čem už se špekulovalo a bylo to i vidět, když jste byli včera na místě, že těch lidí tam bylo to na neskutečné množství, tak už je to oficiálně venku, padl rekord, návštěvnický rekord, ale pořadatelé už nějakou dobu nezveřejňují, že jo, Colors už další dobu a Beats for Love tedy od letoška taky nebudou zveřejňovat. Každopádně zní to takto. Nechceme uvádět konkrétní čísla, můžu ale potvrdit, že letošní středa byla z hlediska návštěvnosti rekordní. Byla to vůbec nejsilnější středa v historii festivalu. No, uvedla taky tak trošku naše Beat, která tady občas ve středy úřaduje, pokud zrovna nemusí řešit taneční festival Beats for Love, tak je součástí naší kultovní bandy středečních večerů dramů Fatal Terror Factory. Tak třeba ve středu příští týden vám k tomu určitě řekne víc, pokud bude. Fresh rá.

0: Doprava. Doprava.
1: Nová nehoda je v Beskydech, když jedete z Bílé směrem na Horní Bečvu, tak kousek od odbočky za Bílou potkáte nehodu osobního a nákladního auta. A jedno krátkodobé upozornění z D1 na úrovni Šelky, to znamená, co to jsou, Mankovice, se nepletu? Směrem na Brno se bude uklízet, jeden jízdní pruh je uzavřen do dnešní 14. hodiny.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio. Touch me like you never touched somebody before.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Siesta.
6: Siesta.
5: Siesta. Siesta.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
5: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Chronická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Stegosaura!
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
8: Letní rande stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
11: Siesta. Muzika, rozhovory, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio. Bring that ass back like a boom boom.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Siesta. I get those goosebumps every time.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Hezké odpoledne, 14. hodina je tady, podíváme se společně na dopravu. Je toho docela dost. Takže dvakrát Opava, ulice Mahenová a taky ulice Ratibořská, tak tam jsou v sobě dva osobáci. A dále, to totiž vážně není všechno. Ve Fulneku, jo, na silnici číslo 04739, osobák s motorkou, počítejte s velkým zdržením, D48 ve směru na Český Těšín, když je sjezd na Nošovice, dva osobáci v sobě, a ještě Ostravská ulice v Orlova, další dva osobáci v sobě, jo. Tak dneska to nějak jakože bourá.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: 14.08, čtvrtek 2. července, rychlá rota, odpolední vysílání na Fresh Rádiu.
1: Marek a Michal.
0: Jo, my jsme tady.
1: My jsme to dali.
0: Jako pro včerejšek a pro dnešek.
1: No samozřejmě.
0: Zbytek se jako uvidí. Asi bychom se měli poptat navzájem, jak jsme se měli.
1: No.
0: My jsme se tam potkali. Jeden čas jsme se tam setkali na vícech.
1: Setkali jsme se, bylo to úžasné. Šestkrát mi šlápla na nohu, dvakrát si mě polela, vypila z mě jeden drink. Aleše si kousala, pak tě chtěl kousnout taky Aleš.
0: To jsou ale teda lži.
1: No tak neúplné samozřejmě.
0: No tak já nevím, že byste mě na nic nepozvali.
1: Ale
0: na žádný
1: musím
0: drink,
1: říct, jako, že v tom stánku Red Bulláckém za každý drink jiná cena.
0: Jako fakt?
1: Jo.
0: Tak máme spoustu zážitků, máme co sdílet, tak si to taky teda povím.

0: festivalu za náma, tak pojďme sdílet vaše dojmy, jaké to bylo. Klidně i vy nám jako napište, jestli máte zájem sdílet vy s námi.
1: Jasně, WhatsApp 77337136 a samozřejmě taky naše aplikace, že jo?
0: Začalo to trošku deštivě, decentně.
1: Hele, začalo to deštivě, decentně a úplně mi mrzelo, že nikdo nezahrál od Madony Rain, jako to se úplně hodilo k tomu.
0: Maro, já myslím, že jsi tam měl prostě vlézt a měl z toho odehrát ty v tom případě.
1: Ne,
0: netroufal bys si, jo. Cože? Tak kterou teď bys jsi vybral? Hlavní cože? Ne, kdybys tam hrál.
1: Ne, nechci být tak jako moc známý, to se zbláznila, ne. Stačí, že tam je Lova, prosím tě.
0: Ale, hele, víš co, jako je fakt, že se to dotklo některých stagí, třeba u nás konkrétně, bohužel Freddy a Krusty vůbec nemohli odehrát, protože jim kompletně zmokly nástroje a vlastně se ani nevědělo, jestli tu stage
1: Počkej, není to ta stage, která byla pod tím železem tam? Jako oni to nemohli dát dohromady?
0: Já nevím, tak zájemno stage u nás vedle love stage v podstatě, když jdeš na techno, taková s tím lvem, tak to nevím, jestli jsi tam vůbec došel, ale my jsme hráli naštěstí.
1: To bylo vedle toho muzea, nebo co to
0: ano,
1: je to?
0: Ano.
1: Ne, tak to ne.
0: No.
1: To bylo směrem, jak kdyby si šla k drum and bassu, ale jiná ulička a vlastně dalo se tam i sedět.
0: Počkej, já tě zastavím, jo. Já jsem nikam jenom nedošla.
1: No tak já jsem si to obešel celé. No ty jsi sragora, ty jsi byla opitá, no.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
2: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem

0: Pravda nebo lež?
1: A proč dnes nepřijdete o naši oblíbenou soutěž Pravda nebo lež?
2: A proč zrovna abrakadabra? Proč neřekne třeba Dexem po Velorex? Nebo... A ne, to je to jiný film, dobře.
1: Co to říkala? Bylo u Saxany, ne? No, to by asi Lady Gaga úplně neznala. Ale jako dobrý pokus. Jsem no, marně pátrala, v jakém filmu to bylo, ale zjišťuju, že můj mozek ještě na tom není tak špatně dneska. Sbírka 2000 korun. My hledáme čtvrtého z vás do pátečního finále, které teda nebudu losovat já, ale myslím si, že to vylosuješ zítra z Marsy.
2: Ano, pakliže dorazí. Už jsem mi psal, že jsem mi připomínal, že by mohla zítra dorazit. Necháme se překvapit. Jdeme na tu zákeřnou otázku.
1: Na velmi zákeřnou.
2: Je pravda anebo lež, že mi včera Mikaela šestkrát šlápla na nohu? WhatsApp.
1: 777-337-136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pravda nebo lež?
1: No, milí zlatí, já vám jako nemůžu říct, jestli to je vlastně pravda nebo lež, protože já si nepamatuju, že bych jako Markovi tolikrát pošlapala nohu, ale
2: no,
1: jako
2: já si
1: je to
2: pamatuju,
1: pravda.
2: Jo, jestli chceš, tak se pojď podívat na moje boty, je to pravda, je to pravda,
1: víš, kdo ti
2: je
1: to všechno mohl pošlapat, to tady na mě, prosím tě, svádíš.
2: Ty, no. Protože ty si tam netancovala, ty si tam skákala jak divoženka.
1: Já jsem hopskala, oni mi říkají, víš, jak mi říkají gumídek, že?
2: Jo, já myslím, že hopsinka.
1: A to taky možná, že mám hopsinkovou šťávu. Pojďme si to tady pustit, některé vaše hlasovky. Jiřinka ale třeba píše: lež, Marek si vymýšlí.
2: Nevymýšlím.
1: No, asi ne, Jiřinko, ne, já to beru na sebe, asi ne. No. Dobře, tady hlasovka od Myšky, pouštím teď.
3: Ano, zdravím, je to pravda.
1: A Myška je zrovna ta, kterou jsme vybrali do finále, protože u nás ještě nevyhrála, nepostoupila, takže koncové číslo 975 a my ti velmi gratulujeme. Zítra se uvidí, kdo z vás bude do sbírky.
2: Zítra to rozsekneme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: nám tady přišly nějaká videa ze včerejška.
1: Mm-hmm. Já jsem ti taky ukazoval Spola Fandajka, jako
0: taky,
1: úžasný.
0: Taky, tady sdílíme navzájem. A ne všichni byli úplně nadšení potom z Kelvina, teda, to jsem taky slyšela a viděla. Teda.
1: No jasně, ale já nevím, co ti lidi čekali. Protože když si pozveš hlavní hvězdu, která má tolik hitů, že by mohla hrát možná, řekl bych, den a půl v kuse, tak těžko co vybrat. Jako. Bylo to přesně, bylo to na něm, jo, všechno to bylo jakože celkem v klidu. Na mě na začátku prvních asi 15 minut hrál úplně za roh, bylo to tak přebuřené, že buď tam vlezl Elvis a kousnul ho do nohy, anebo prostě se probral zvukář a nějakým způsobem to stáhnul, a jinak ten zvuk na začátku, říkám, prvních 15-20 minut byl hrozný. No.
0: Já to neumím posudit, já jsem tam na něm vůbec nebyla, takže
1: jasně,
0: nevím.
1: Ty jsi chlastala na jiné stage.
0: Já jsem u nás, já mám ráda spíš ten underground teda, no, pardon. Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak to vypadá tady u nás na cestách? Slezská Ostrava, nájezdová rampa z ulice Bohumínská na ulici Českobratrská, směr centrum, nehoda, je tam havarované vozidlo a obrubník, takže průjezdce s zvýšenou opatrností. V ulici Plzeňská Ostrava jich dvě havarovaná osobní vozidla, na místo jedou složky záchranného systému, takže tam velmi opatrně. No a potom ještě jedna dopravní nehoda a ta je v ulici Mahenová, křižovatka s ulicí Žižkova v Opavě, dvě havarovaná vozidla, tak dávejte pozor.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
5: Marek a Michaela, každý den od 14 na Fresh Radio.

0: vstupujeme do další hodinky našeho rychlého vysílání.
1: Rychlá rota na Fresh Radio, Marek a Michaela, no samozřejmě zůstaneme taky dále u Beats for Love, kdy Míša se nám konečně svěří s tím neuvěřitelným zážitkem, o které jsem já jenom slyšel z veliké dálky a od jednoho taxikáře. Co ti provedla, prosím tě, policie České republiky?
0: Policie České republiky. Ty jsi to zase tak navnadil, že to zase bude vypadat úplně děsivě. Ale prosím tě, jako
1: no, tak to řekni, že ti zakázali vstoupit do taxíku.
0: Zakázali. A to jako se mi fakt jako nelíbilo. Mám takovou nepříjemnou historku ze včerejška, jinak zdravíme Hodyho, což je náš tady nejoblíbenější taxikář.
1: No jasně.
0: Velký náš fanoušek, tak já doufám, že posloucháš, zdravíme tě moc. No a my jsme byli domluveni, že nás hodí domů, protože vždycky je lepší to mít pojištěné dopředu. A jo, zavolejte mi, jak budete potřebovat. Prostě jasně, zavezu vás. No, takže to takhle se stalo a on říká, jo, do 20 minut jsem tam, běžte tam a tam a prostě já na vás budu čekat. Byl tam, mezi tím musel odjet, protože tam nemůžeš vlastně u toho hlavního vstupu jako ten taxikář dlouho stát, on je teda oficiální taxi. No, takže mezi tím odjel, říkal, ale počkejte tam, já jsem za 10 minut zpátky, tak jsme tam čekali. A už přijížděl vlastně a my jsme k němu šli a oni nám řekli, že si máme jako stupnout do řady. Prostě, že tam jsou jen oficiální taxík. Já říkám, ano, a to je náš oficiální taxík a tím my máme odjet domů, my ho máme objednaného, dojednaného, 6 hovorů proběhlo. Ne, prostě nebudete tam nastupovat. Běžte si stoupnout do řady. A já mi říkám, ale to je náš taxík, prostě.
1: Já si tak nějak jako myslím, že tohle to už je vrchol drzosti. Tohle.
0: Bylo to vrchol drzosti, bylo to fakt nepříjemné a myslím si, že kdo mi teďka posloucháte, tak takhle určitě ne. A my jsme teda potom čekali další hodinu a půl na to, abychom sehnali nějakého taxíka, který nás hodí domů, nakonec jsme teda museli jet Boltem, protože tady to už nebylo potom možné. Takže za mě takhle ne a to bylo trošku fuck up. No
1: dobrý, fuck up to mohl být, já ti poradím, jak to příště udělat.
0: Pojď.
1: Běž procházkou směrem k těm prodejcům aut. Víš, co tam mají, takový ten bazar? A pod tím mostíkem už je volno, zřekni mu, že stojíš tam, on tě nabere a odveze tě domů.
0: Milej zlatej, tam jsme čekali právě hodinu a půl, aby vůbec nás někdo našel, protože to, co šlo za davy po tom Kelvinovi Harrisovi, to bylo něco neuvěřitelné, to bylo fakt strašné.
1: A vás nenapadlo dát si ještě 3, 4, 5, 6 panáků a teprve potom vyrazit, jako aspoň půl hodiny po?
0: Můj milej zlatej ne, protože on na nás čekal a my jsme měli rovnou odjet, a ne, že nám někdo zakáže vstup do našeho
1: odvozu.
0: No dobře,
1: tak když si viděla, že tě nepustí, že prostě jako nedojdete, tak si mu měla napsat nebo zavolat, prosím tě, do háje, nás tady policisté nechcou pustit.
0: Ne, mě už se zpátky fakt nechtělo, ještě pršelo do toho všeho, takže my jsme to už vyřešili jako jinak, zaplatili jsme 1300 teda za odvoz potom domů a už to máme pořešené jinak, ale myslím si, že tohle jako nebylo dobré.
1: Takže nebylo, no, ale z druhé strany
0: zdravíme policii, čer, ale takhle ne.
1: Nemáš bydlet v Polsku, no.
2: Rychlá rota s Markem a Michaelou na Fresh Radio.

0: dnešnímu programu na Beats for Lovers, co se těšíš dneska ty? Co si půjdeš rád poslechnout?
1: Teď jsi mi úplně vyrazila dech, bavili jsme se o tom asi před půl hodinou a teď ti to z hlavy neřeknu. Ale
0: to stačilo zapomenout,
1: určitě,
0: že?
1: Jo, já bych se chtěl určitě podívat na Talking Beats, kde by měl být vlastně náš Turda s Alešem.
0: Prosím tě, ti tam jsou od...
1: To je 20, tuším až 20:45 a určitě chci vidět Rehaba dneska.
0: Ok, jo? Super. Já jsem si říkala, že na Zardunika už asi nevydržím, a tak toho už jsem jako slyšela, ale nejvíc těším na Jamie Bostrona z Natty D. Ti jsou u nás. No a potom jako možná bychom mohli stihnout i Italo Brothers, aspoň jako kousek.
1: Jako na začátek, to by nebylo špatné.
0: Začátek,
1: uvidíme,
0: by to
1: jak
0: nebylo
1: to
0: špatné,
1: tady
0: no.
1: Dopadne, protože údajně musím přeparkovat auto tady před fabrikem, že si stěžují taxikáři, že nemají kde stát. No tak dobře, tak já to auto zmuchlám někde do krabičky, hodím ho do popelnice.
0: Prosím, tady stálo nějaké pobouchané. Tady stálo pobouchané, tak já bych ho úplně nemuchlala.
1: Mě už to vůbec nevadí, to je v pohodě, to je pracovní auto.
0: Okay.
1: Až si příště nechám nějaké auto dovést ze zahraničí, tak já ho rovnou rozbiju ještě dřív, než mi ho předávíš, že to vypadá, že bylo levné aspoň.
0: Jo, tak kdybyste nevěděli, co nad ránem dělat, tak Marek tady bude mít zaparkované.
1: Ježíš Maria, tak to abych ho teďka dal někde na Palackého nebo na Vaškovou ulici. No.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. You give me high.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Jdeme zpátky na včerejší Beats for Love, protože myslím, my jsme tam odjeli spolu.
1: Ano.
0: Pak si se někde ztratila, pak si se objevila, když jsi mi pošlapala ty nohy a vypila ten drink a pak jsme celého polila. Já neříkám poblila, říkám polila.
1: Ne, to ne, já jsem neblinkala. Já nebrinkám.
0: Chci se tě zeptat, dala jsi něco k jídlu? Bavilo tě tam něco? Nebo jsi to nezvládla? Nebo co? Ne?
1: Já jsem tam nic nejedla. Já jsem se prostě nestihla přesunout.
0: Proto jsi byla tak rychle opila.
1: No, já si právě myslím, že ani ne.
0: Já si myslím, že 100% ano, protože kdyby si mezi ty panáky dala aspoň, já nevím, blbý placek nebo cokoliv jiného, tak se ti to rozloží a vydržíš víc.
1: Ale to je pořádku. Jako, já si myslím, že se svou zkušeností, jako vím, co mám dělat, já jsem prostě se vždycky s někým tak strašně zakecala, že jsem nebyla schopná kamkoliv dojít, krom technostage. Pak to je hlavní na chviličku, kdy jsme se potkali a pak zpátky k nám na reggae, takže já jsem vlastně fakt nikde jinde nebyla a s tím pádem jsem ani nestihla nic jíst.
0: No vidíš to, tak to já jsem popapal, protože já jsem přišel do VIPčka, dívám se, co tam je hezkého. Je tam jeden úžasný podnik, který prostě má asi, řekl bych, jedny z nejlepších chlebíčků na severní Moravě a oni je neprodávají. Jo. Vůbec mi to jako nechápu, ale dal jsem si u nich guláš, dal jsem si od nich chleba. Guláš byl naprosto výborný, akorát ten chleba mi mrzel, že byl asi z loňského ročníku Beats for Love, ten byl nějaký divný. A říkám, Hergot, proč to děláte? Vy máte jedny z nejlepších chlebíčků tady kolem dokola a vy to prostě neprodáváte. No, my to předáme dál. No dobrý, v pohodě. Tak pak jsem zase chvíličku něco jsem popil, šel jsem se projít, pak jsem narazil na toho borce s tou pražskou šunkou. 10 deka za kilo. Jenomže to by nebyl urbanec, aby si nedal. Říkám 20 deka. Říznul mi 30, že? No tak klasika. Tak tu to máš za 300, děkuji pěkně.
1: Potom,
0: jak jsem šel ještě v noci na Pola Fandajka, tak tam velice čistý, úhledný stánek s langošema. A langoše s čedarem. Ty vole, to bylo dobré.
1: My jsme si slibovali s tím langošem ťukneme a to jsme nedotáhli. No, nic, vůbec, tak ještě zkusíme dneska.
0: Zkusíme to dneska, dobře.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hele, Maro, jak jsme u toho ochutnávání toho jídla a všeho možného dobrého na nabídcech.
1: Povídej.
0: Jak jsi moc překročil svůj budget, který jsi jako dal? Ty jsi říkal, že jsi poslal na účet, nebo máš tam jenom určitou částku, kterou jsi říkal, že na den utratíš?
1: Nepřekračil jsem.
0: Nepřekročil?
1: Ne, nepřekročil jsem. Já jsem za to velice rád, ale ne, že bych si nedopřával, úplně jsem si dopřával všeho, co jsem chtěl, ale dopadlo to tak, jak jsem chtěl.
0: Takže vlastně dobře, jako.
1: Jasně.
0: Pozor, já musím říct, že ty se k tomu začala přistupovat mnohem zodpovědněji než loni teda. Já si pamatuju, jak jsme to tady počítali.
1: No, loni to bylo strašné. Loni to stalo víc než dovolená skoro na nějakém krásném pobřeží.
0: No, proto tam jdeš dneska jenom a pak už ne radši, že?
1: Ne, já tam mám nějakou práci. Já jsem v prvé řadě slíbil v ten pátek, že vezmu něco, co nikdo nechtěl vzít, protože všichni chtějí být na Beats for Love, tak jsem říkal, dobrý, tak jsem starý blázen, už tam nikdo pro mě není, jo, ten pátek, jakože, protože jak nás nazval Aleš, že jsme geronti nebo něco takového, jakože staříci, tak jako, jo, jasně, no, tak nejenom my dva, no, ale prostě všichni, co tam jsou přes 50, já obdivu Karla Procházku. Karel Procházka vlastně, ten má 70 a ten tam pařil prostě to jako klobouk dolů. Já myslím, že v 70 už tady nebudu, že už budu skákat na Slezské do spalovací síně
0: ale
1: někde.
0: Prosím, ale samozřejmě, si povíme.
1: Ne, v pohodě, ale prostě a v sobotu mám svatbu, jo. Takže ve finále já to musím v ten pátek ukočírovat, jakože uklidnit, jo, abych tu sobotu prostě zase rozpařil někde na té svatbě.
0: Já tak je velmi zodpovědný přístup.
1: Ale můžu ti říct, že mám
0: počkej,
1: ten
0: ale víš co?
1: Budget, co jsem měl na včerejšek, si nachystal i na dnešek.
0: No a to jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli k tomu přidáš to, co jsi měl i na dnešek, že ti vlastně zůstane víc jako ze včerejška.
1: Já to jenom doplním a prostě mám tolik a tolik a prostě víc tam nenechám a hotovo.
0: Maro, teda já úplně žasnu.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Koukneme na cesty. Ulice Olomoucká v Opavě, tam pozor, je sražený chodec, takže na místě jsou složky záchranného systému. Je to kousíček od Kauflandu. Dále Odry. Tam máme v části obce Klokočůvek dvě havarovaná vozidla, naštěstí bez zranění, takže dávejte pozor. No a potom ještě tady u nás na Slezské v ulici Hladnovské dvě havarovaná vozidla. Tak prosím, pozor na cestách.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí! Jde k nám!
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Rychlá rota. Marek a Mikaela.
10: Thanks for coming.

0: 103, 106, 5, 88, 6 FM. To jsou naše frekvence, na kterých nás můžete slyšet, a také apka. A?
1: www.freshradio.cz. Já jsem úplně čekal, jako, že se zasekneš, ale ty jsi to dala celkem krásně.
0: Na paní, řekla bych na pána, ale říkám
1: se na dámu, ale to nevadí.
0: Na dámu, no, tak na dámu. Hele Maro, pojďme se ještě pobavit o tom, když jsme pořád u té muziky a o tom festivalu. Jo, jo. Jestli si třeba kupuješ nějaký merch od nějaké kapely nebo z toho festivalu?
1: Ne, z toho festivalu ne, já většinou jakože merch dostávám vždycky za odměnu, protože někteří nemají na honoráře, tak občas radši dají nějaký merch, ale když občas jdu hrát nějakou rockovou akci, tak aby to nevypadalo moc blbě, kdybych měl tady, já nevím, Beatles nebo něco já nevím, tak jsem si koupil rockové triko jedné české rockové kapely, kterou opravdu mám rád, Traktor.
0: Ty máš traktor, jo? Jede traktory, to zetory, jde dohor, určitě, orat brambor?
1: No určitě, ty jsi zase někde jinde, ale to vůbec nevadí, to je v pohodě. Kdyby tě slyšel pan Kapek, tak by ti dal.
0: Ach, jo, on tak je, já, mě to jako zajímalo, protože já občas si teda něco jako koupím. Dost často je to spíš oblečení, třeba kšiltovka, protože

0: Do párdy, další skvělá muzika, tady u nás na Freši v rychlé rotě.
1: A to mi tak jako připomíná, že jako super, ať to nekončí ještě ten festival, víš, na vrstu do
0: párdy. Jo, to je super, no. Tak teď trošičku odbočíme od Beats for Love, protože mám tady takovou...
1: Ty máš vtip?
0: Ne, to není vtip, to je taková... Nevím, jestli rada, ale je to něco do života, jako pro silného chlapa.
1: No to jsem zvědavá, co z tebe vypadne.
0: Když políbíš ženu na čelo, znamená to ochranu. Mm. Když ji políbíš na krk, tak to znamená vášeň. Mm-hmm. Když na rty, tak lásku. No a když ji políbíš vedle jejího muže, znamená to, že máš koule.
2: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: House na Fre-

0: Benimena si Satisfaction, ty to je stará old schoolovka, šlapanice.
1: Já si vzpomínám úplně poprvé, jak jsem to někde slyšel, říkám konečně nějaký nový sound.
0: To je
1: no,
0: úplně.
1: Že to bylo prostě ty basy.
0: Super.
1: To vyhnalo všechny pavouky ze všech beden ve všech klubech.
0: Jo, jo, to určitě rozhodně. Poslouchej, nejsou zrcadla jako zrcadla. Mm-hmm. Víš, k čemu slouží třeba zrcadla ve výtahu? No. Já to vím, počkej, já ti to řeknu a poslouchej. K tomu, abych se spravila rtěhníku.
1: Ano, je mi to naprosto jasné. To jste vy, holky, já ti to řeknu na rovinu. Zrcadlo ve výtahu je proto,
0: zrcadlo,
1: aby znásobilo,
0: zrcadlo, řekni mi.
1: Aby znásobilo osvětlení té kabiny. No, já jakožto vyučený výtahař a tak nějak jako o tom něco vím. No.
0: A taky proto, aby to tak jako zvětšilo tu místnost, není
1: to? To je taky pravda, ale hlavně je to kvůli tomu světlu, jo, protože v kabině výtahu musíš mít u podlahy, já nevím, jak se to měří tím luxmetrem, ale tam je minimálně 100 luxů, musí být. Mm-hmm. Jo? A čím větší zrcadlo, a stačí třeba jedna zářivka a to ti prostě znásobí to světlo.
0: No, co si o tom myslí naše ranní dvojka?
1: Oh, tak to
0: Monika,
1: se úplně
0: Honza,
1: bojím.
0: Já se taky bojím a dám si to pustit, jo? Fresh. Napadlo tě někdy, proč v tom výtahu jsou zrcadla?
2: My zkoušíš teď, že?
0: Ale takhle, já, to, co si myslíš.
2: No já si myslím, že zrcadla ve výtazích jsou proto, aby se člověk mohl upravit, protože předpokládá se, že vejde v nějakém jako rozpoložení a z toho výtahu má vyjít jakoby v uvozovkách nový člověk. To jo. Je můj názor.
0: Tak ne, je to proto, že většina nebo většina, můžou se lidé cítit nekomfortně ve výtahu, stísněně, není jim tam dobře, aha. Tak ty zrcadla mají prostor opticky zvětšit a vytvořit iluzi, že je místnost mnohem větší než ve skutečnosti a lidé, co mají nějaké jako psychické trable v tom výtahu, že to nedávají, tak by se jim mělo o dost ulevit, takže psychologicky.
2: Takže klaustrofobikum vlastně taková jako pomoc, pomůcka,
0: a
2: jo?
0: Myslím, že všichni jako to používáme na úpravu, že? A pak si uvědomím, já si vždycky uvědomím, přijdu a teď za jedno ucho, že? Vlásky za druhé ucho, teď ještě si vytáhnu z koutku očí tu řasenku smuchlanou, teď se podívám na zuby a pak si uvědomím, že je tam kamera.
2: A že celý ten tvůj proces někdo zdokumentoval.
0: A že jsem vytvořila krásnou digitální stopu pro někoho. Best of Fresh. Fresh. Fresh. Fresh. Fresh.

0: dnes už otevřený na Beats for Love, my tam za malou chvíličku taky míříme s Markem. Hnedka, jak dokončíme naše vysílání, tak já doufám, že už se nám to tam trošku vyšlapaly ty cestičky, takzvaně, že už tam jste.
1: No já bych spíš chtěl říct, jako, že doufáme, že to bude už trošku vyschlejší než včera.
0: Já si myslím, že určitě, víš to, protože ono, když spadne taková dávka vody a dneska už je zase poměrně sucho a teplo, tak si myslím, že to bude úplně na pohodu.
1: No já musím říct druhou věc, kdy táta říkal, že poseká zahradu. Já říkám,
0: jako
1: prosím
0: tvůj
1: tě,
0: táta, jo?
1: Já říkám, prosím tě, můžeš to nechat, až to vyschne? A on říká, tu je horko jak... Já si myslím, že to do večera jakože vyschne a že to poseká. Říkám, pro boha, tak to nechej na zítřek, ať to vyschne úplně, protože ta sekačka s tím samozběrem,
0: no
1: když začneš sekat a je to mokré, tak to nesype do toho koše.
0: No, no a rozmluvil jsi mu to?
1: Ne.
0: No, já jsem si mohla myslet.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava.
1: Hele, u nás na cestách to vypadá velmi dobře, je tam klid, jedna dopravní nehoda je v ulici Olomoucká, ale to je v Opavě, ale tam je teda zraněný chodec, kterého srazilo osobní auto. Takže na tohle pozor, prosím, jinak Ostrava fajn, to mám z vás radost.
2: Počkej, v jednu ráno.
1: No.
2: Za chviličku Fresh Mix s Alešem Brunou a taky večer Puls, Priest, Nicky Bunny, anebo taky Matyáš Ožana, tady u nás na Freshi od 19 do 21 hodin. Ty máš zítra free, že?
1: Já tady fakt zítra nebudu, protože já se obávám své kvality, takže zítra ne.
2: Pokud to všechno klapne, tak dorazí Marsi.
1: Ano.
2: A když bude úplně nejhůř, tak se uslyšíme až v úterý, protože ano. V pondělí je nějaký
1: státní
2: debilní
1: svátek.
2: Státní svátek. No.
1: Miláčci, užijte si to, kdo jste navíc v Orlov, klidně se hlaste. Já vás velmi ráda uvidím a Marek trošku méně, ale taky.
2: Ne, určitě taky a pozor na Mikaelu, ona ráda šlápe na nohy. Mějte se fajn, čau.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Posloucháš Fresh Radio.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Tak hezký čtvrtek se na Freshy in the Mix. Startujeme tu dnešní dvouhodinovku. Taky jedou na plno Beats for Love tady v Ostravě. Tak jedeme tanečně. Hezký poslech. Tohle to je Taylor Swift. I knew it, I knew you.

tak takové lehůžké tanečno nabízím při čtvrtku na Fresh in the Mix. Gracie Abrams, Hit the Wall v tanečním mixu. Pravda, taky se budeme trošičku vracet do minulosti. Prostě na pohodu.

také přidám trošičku afrohouseíku, současného afrohouseíku. Německý Polák Adam Port a jeho partička Be The One. Stana Fresh in the mix.

Jedna z dam, nebo hvězd pop music, která má vydat nové album, Ariana Grande. Tady je titulní single z alba. Opět lehký taneční remix Cosmic Down. Takhle to udělali oni.

Hate That I Made You Love Me. To byla Ariana Grande, my pokračujeme, dáme jednu starší věc, vlastně starší a ještě předělávku. Originál Simona Garfunkel, Sound of Silence. Takhle to kdysi udělali MHA. Jasně, já si tady slavím.

tak určitě jsem znal klasiku Robin S. Show Me Love. Takhle to udělal haitský DJ Francis Mercier. A skvěle. A vy jste na Freshie in the Mix.

Já tohleto na mou duši, na psí uši bude letní veska. Tak nějak to cítím v kostech. Jednoduché, chytlavé. Fakt dobré. Fresh Radio. Again.

už zítra je ten den D, kdy všichni příznivci Madony se konečně dočkají nového alba. Confession 2. Love Sensation.

za chviličku pokračujeme, jen to mi nechci kam nechodit. Děláme si lehoučký warm-up na další den na Beats for Love tady v Ostravě. To byla Madonna, Love Sensation, za chviličku třeba australský pnau, lehké tak.

0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

Tak jsem zpátky se mnou slibovaní, avizovaní australští pneu. A také The Warning. Tu Corazon. Tak já si reklamní písnička na nějaké čusíky, naštěstí ne u nás, takže to můžeme klidně říct. Jinak hezký poslech.

musím se přiznat a prásknout na sebe, že tohle to je můj oblíbenec v současné době, australský Sony Folder, pravda, že je v Londýně. Let me be in your arms, jo, aktuální. Let me be

Víte, jak Bruno Mars odehrál před pár dny v Berlíně žhavé show v rámci svého koncertního turné. Bylo to nejblíž České republice, tak tam byla i spousta Čechů. Já jsem tam bohužel tady nedorazil. Byl jsem tam oči v rámci rodiny, syn se tam byl podívat. Pojďme si dát I Just Might. Tancoval celý Berlín, celý svět. Opravdu se to tam sjelo ze všech stran v rámci Evropy.

Vlna Bruno Marsové 13 let zpátky v O2 Areně v Praze byl on neuvěřitelný ve srovnání třeba s Jacksonem, se mi to líbilo ještě o trošičku více. Jste na Freshy, in the mix, jdeme dál. Nabídnu jednu z letních pecek, které mají slušně našlápnuto. Francouzský Eagle. Taky Ultranate. Moving to the sun, hýbáme se směrem ke sluníčku.

na Freshie in the mix. Dám ještě jednoho Eagla, objevil se teď v pátek, už ho hrajeme u nás na Freshie Shine. Tohle udělal dokonce s Davidem Guettou a French Montanou. Já myslím, že o něm v rámci letošního leta ještě hodně uslyšíme.

jsem registroval, že vydala nějaký nový single s Alokem, brazilským Alokem, Jennifer Lopez. Tohle je ovšem taky už vlastně klasická věc, 25 let zpátky, Waiting for Tonight na Freshie.

0: want you.
1: I want you, I want you, loco. Loco.
0: Loco, loco, contigo.
1: Naše věstka nás díky letu provází ze všech stran, tlačí na nás, leze do uší a ne ven.

Z roky zpátky jsem s nima vystupoval tady na ulici festivalu Safri Duo. Občas udělají i nějaké nové věci, ale tohle je opět klasika, kterou si taky zahráli v Ostravě. Ritmo de la Noche.

0: za chviličku pokračujeme, jednou když dáme třeba nového australského Fishera. Vydal skvělou věc, taky už ji hrajeme u nás na Freshi. My prostě v českém éteru ty novinky hrajeme nejrychleji a taky nejvíc dramíků. Taky mě dneska uslyšíte na Beats for Love. Jo, už já jsem se tam nějakým způsobem natlačil, ale ne co by DJ, ale spíš jako pamětník v rámci nějakých besed o muzice, tak nás tam můžete s Turdou potkat dneska v rámci Talking Beats. Za chviličku jsem zpátky in the mix.
1: Fresh Radio.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
9: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Mezi hvězdami Beats for Love loni a letos jasně Calvin Harris, tady je vzpomínka na Will Be Coming Back. Udělal s Exemplem, jasně. Hned jak jsem ho začal zpívat, nebo hned jak jsem ho slyšel v těch úvodních těch, tak jsem si vzpomněl. Jako Exemplem taky funguje. Vím, že hraje jako normální DJ, někde po Dublinu jsem viděl plakáty. Ale Calvin je bomba, že jo?

Da Plus. Jsme fresh. Tohle to je Shakira Burna Boy, jedna z fotbalových hymn. Doufám, že jsem to správně česky řekl. Tohle to je ale v roce Clean Bandit, takhle to remixovali.

Stará věc předělaná nově. Objevila se teď v poslední době. Push It. Disco Lines. Přidám taky klasické New Order. Viděl jsem je naživo v Praze. Byli skvělí. Tady je Perfect Kiss. Já myslím, že to byla jedna z věcí, které se objevily těsně po Blue Monday, jestli si dobře vzpomínám. Jo, tohle jsme tehdy hráli v klubech. Jste na Freshy, in the mix.

Osmdesátky, to je doba, kdy se začaly objevovat první vinylové maxi singly. Někde vlastně Blue Monday vyšlo jenom na maxi singlu, takový černý, s barevným proužkem na boku, bez nápisu. Jo, byla to skvělá doba. A Perfect Kiss jsem taky miloval na maxáku, tedy na maxi singlu v rozšířené verzi. Zvuky, ty nápady. New Order a Freshie in the mix.

0: Alok, brazilský Alok společně s Livinem Bětou na Beats for Love a hodně jsme je srovnávali. Je teda Alok bavil víc,
1: musím říct, musím přiznat.
0: Everything's fine s Jennifer Lopez. Everything's fine, I still feel weird. A přidám ještě jak se volám. Tady je taky In. S Bonem udělali Whatever Turns You On. Abyste na freshie in the mix.

Vím, že to byli bráchové, vím, že hráli basket, vím, že chodili v tričkách basketbalových. Aj, 90.

A jo, písničky měly hodně podobné, už jsem si vzpomněl i na ty ostatní. Bum, bum, bum. A pak něco, že chybí toho letní papír, něco takového vtipného. Ale vlastně všechno v podobném duchu. Aranžma. Stejným stylem. Outer Brothers. La, la, la, hej, hej. Za chviličku nás čekají Frankie Goes to Hollywood a jejich největší hity, takový speciální mega mixík ve finále předělový. Tak držte vlnu. 3. Frekvence, jedna aplikace, taky DAB+, jsme fresh, jsme tady pro vás víc jak 3 roky.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůže chybět.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Pravda, chtěli vydat jenom dvě alba. Mezi lety 84 a 86 to první bylo skvělé. Welcome to the Pleasure Down. Ale zapsali se do historie. Ollie Johnson a jeho parta. War.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
0: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Drajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Drajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Drajva.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Víkend na chatě. Stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
11: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
13: Puls. Hudba, hosté a rozhovory. To byl dnes.

Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio. Puls. Fresh Radio 103,6 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muzike.

0: Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Drum Code.
1: It's Drum Code Live this week with Rebuke in the mix.

má hlava je v oblacích, kapsy naplněný sírem. Nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer, každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu, musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

Čeká bána, chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda, na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga, Louis Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy, styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

oblečej celý roztek, lej. Nezajímaj mě ty hadry, spíš more, jakej se člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě. Yeah.

Gabána. Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce Gabbana.

na prvě pod jazyk nebo nechat ho spustit v jakékoliv tekutině a vypít. Nemějte strach, zahujte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně. Fresh night.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě pechít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čekám teď před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulicích, kde střílel Skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarády

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Žijeme tak, jako chceme a

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Som synod, nemám slova profit. Pravidlo, menej keď sa viacej robí. Aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt. Posadím to preč.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být

0: Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

vyrobíme lásku, jak vypadá. Vybudíme ty lásky, star zapadá, ve vile je víra.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš, polovině toho, čeho vidíš. Když spíš třeba hous, neříkej jim, čím se živíš. Kanu rápi s tebou a jsou do vaťskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami.

nocích s jedním okem otevřeným spím. Z rolů je konkurence s přátelé na mís. Nejsilnější přežij. Fresh Night.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Cože, ale dřív než se najedli, poslal jsem je na večeři, přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večer, říkali, vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně, srdce na váš bis. Srdce jak kvář nastavou na rány, ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně, srdce na váš bis. Srdce jak kvář nastavou na rány, ale nebolí mě nic, jenom láska čarů.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.